WhatsApp Rádia Haná. 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky. 37 742 627. WhatsApp Rádia Haná. Rádio Haná.

0: Dobrý den, tohle rádio vysílá čerstvý přehled událostí. Začínají zprávy.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Chcete zažít přetížení při startu rakety nebo se proletět v simulátoru? Olomoucká pevnost Poznání spustila prázdninový program Trénuj jako astronaut. Vyzkoušíte si gyroskop, víkendové chemické dílny i novinky v planetáriu. Akce navíc láká na budoucí vesmírnou misi českého astronauta Aleše Svobody. Hollywoodská legenda a představitel Rockyho či Ramba Sylvester Stallone slaví kulaté osmdesátiny. Rodák z New Yorku se přes drsný osud vypracoval na absolutní vrchol. Aktuálně válí v hitu Král Tulsi, kde dokazuje, že do starého železa rozhodně nepatří. Plumlovská střelnice u podhradského rybníka vymění tiché šípy za pořádný rokový open air. V sobotu 11. července tam vypukne premiérový ročník festivalu Legendy na Plumlově. Brány se otevřou v 16 hodin a rokovou energii do vás napumpují kapely Marast, Okeno a Kverkus. Sport. Házenkářská opora Olomouce Anna Kubálková mění dres. 21-letá křídelnice, která v uplynulé sezóně nasázela parádních 114 branek, přestupuje do Dunajské Středy. Proti Zoře tak nastoupí v nově přejmenované Doprastav Lize. Víc se dočtete na olomouckém reportu. Tolik zprávy. Přejeme vám co nejpříjemnější poslech a skvěle prožitý den.
1: Počasí.
2: Víme, jak bude v úterý na Olomoucku i jinde v regionu. Úterý slibuje 23 až 27 stupňů, čekáme převážně oblačno, místy zataženo. Odpoledne nám lokálně může i sprchnout. Vyloučená není ani výjimečně pouřka. Dešť je dobrou zprávou nejen pro zemědělce, ale taky pro houbaře. Zatímco teď je pravděpodobnost růstu hub podle odborníků na Hané nízká, s vyšší vlhkostí půdy by se to výhledově mohlo zlepšit.
1: Letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Byly tři hodiny.

0: Je tady Světový den čokolády a tak tu dneska máme speciální čokoládové horoskopy. A neb, jaká jste čokoláda podle znamení? Berani, vy jste silní, horkokrevní a občas i rozpálení, tak na vás nejvíc sedí hořká s čili. Víci, pohodáři, co milují sladké, takže mléčná s karamelem. Blíženci, nikdy se neví, co z vás vyleze, mohli byste být kinder vajíčko s překvapením. Raci, jste citlivky, co občas potřebují i pohlazení, takže pocitově jste bílá čokoláda s kokosem. Lvi, vy musíte zazářit kdykoliv a za každou cenu, stejně jako zlatá bomboniera. Pany, máte rádi kvalitu a čistotu. Doporučujeme biočokoládu s mátou. Váhy, jste elegantní a jemné jako čokoládová pěna. Štíři, vybýváte tajemní, intenzivní a nespoutaní jako hořká s višňovou náplní. Střelci, vy jste zase odvážní výletníci jako banánek v čokoládě. Kozorozi, jste pracanti, co nikdy nesklamou, takže jste jako ta klasická čokoláda z oříšky. Vodnáři, vy jste originál, máte rádi exotiku, takže jednoznačně pistáciová Dubaj. A co my ryby, jsme vnímavé a empatické duše. Nám by se líbila čokoládová fontána s jahodami. Tolik naše čokoládové horoskopy a my už všem přejeme sladký den.
1: Rádio Hana. Nejlepší

0: Víte, že 53% studentů poslouchá při učení hudbu? O hudbě víme téměř vše. Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr každý den.
1: Rádio Haná.

Noční rádio. Nejlepší hudební výběr. Byly 4 hodiny.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Bydlíte v paneláku a říkáte o sousedech nad vámi, že dupou jako sloni? Zaslouží si sloni tohle přirovnání, nebo je to mýtus? Na to na Rádiu Haná odpovídá Iveta Gronská z Olomoucké zoologické zahrady.
2: Teď se jedná o váhu velmi těžké zvíře s nosností zhruba, dejme tomu 6 tun, kterou sebou slon nosí, tak rozhodně nedupe, protože sloni nám došlapují na špičky prstů, nebo v chodidlech mají dokonce takový pružný polštář, který je tvořený vazivovými tkáněmi a ty v podstatě při došlápnutí způsobují to, že se krásně roztáhnou. Takže lumení otřesu a současně ta rozložená několika tunová váha slona způsobují jeho téměř neslyšnou chůzi. No a pokud se zamyslíme nad tím, kdo naopak by oponoval a řekl ty, ale opravdu dupeš jako slon, tak to určitě byl můj tatínek, který vždycky, když se chystal někam na služební cestu ráno, velmi brzy ráno, tak maminka říkala, že dupe jako slon.
1: Ive, to děkujeme. Další mýtus zbořen, teď už víte, že o sousedech, co bydlí v paneláku nad vámi a dupou, je velmi neslušné říkat, že dupou jako sloni, protože o slonech nad vámi byste nejspíš ani nevěděli.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
3: Já vám teda něco řeknu. Hanáci, to jsou nároční posluchači. Co nároční? Úplně ti nejvíc nároční posluchači. Jaký vůbec znám? Jsou vděční a také věrní. Nemusí ho poslouchat nějaký pražáke nebo té různý kopie čeho se. My jsme tady doma a tady se poslouchá Haná a tak to prostě je. Chtěl jsem říct, že Rádio Haná je nejposlouchanější regionální rádio v tímto našim kraju. A tak jsem vám chtěl aj já, Pepin z Hané, tady pěkně poděkovat a pochválit vás. Já?
0: Rádio Haná. Olomouc, Valmes a Kroměříž.
4: Nejlepší hudba.

0: prchnout. Vyloučená není ani výjimečně bouřka. Dešť je dobrou zprávou nejen pro zemědělce, ale taky pro houbaře. Zatímco teď je pravděpodobnost růstu hub podle odborníků na Hané nízká, s vyšší vlhkostí půdy by se to výhledově mohlo zlepšit.
1: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Bylo 5 hodin.

0: hvězd ví.
1: Rádio Hana.
0: Horoskopy pro dnešní den.
2: Je tady Světový den čokolády a tak tu dneska máme speciální čokoládové horoskopy. A neb, jaká jste čokoláda podle znamení? Berani, vy jste silní, horkokrevní a občas i rozpálení, tak na vás nejvíc sedí hořká z čili. Víci, pohodáři, co milují sladké, takže mléčná s karamelem. Blíženci, nikdy se neví, co z vás vyleze, mohli byste být kinder vajíčko s překvapením. Raci, jste citlivky, co občas potřebují i pohlazení, takže pocitově jste bílá čokoláda s kokosem. Lvi, vy musíte zazářit kdykoliv a za každou cenu, stejně jako zlatá bomboniéra. Pany, máte rádi kvalitu a čistotu. Doporučujeme biočokoládu s mátou. Váhy, jste elegantní a jemné jako čokoládová pěna. Štíři, vybýváte tajemní, intenzivní a nespoutaní jako hořká s višňovou náplní. Střelci, vy jste zase odvážní výletníci jako banánek v čokoládě. Kozorozi, jste pracanti, co nikdy nesklamou, takže jste jako ta klasická čokoláda z oříšky. Vodnáři, vy jste originál, máte rádi exotiku, takže jednoznačně pistáciová Dubaj. A co my ryby, jsme vnímavé a empatické duše. Nám by se líbila čokoládová fontána s jahodami. Tolik naše čokoládové horoskopy a my už všem přejeme sladký den.
0: Hvězdy ví.
1: Rádio Hana.
0: Vaše horoskopy každý den v tomto čase.
3: Přijďte se pořádně vyblbnout do akvaparku Koupelky v Prostějově. Letní akvapark se dvěma tobogány, s kluzavkami, divokou řekou, vlnobitím, dětskými atrakcemi, hřištěm na volejbal i minigolf a dalšími skvělými službami. To vše za bezkonkurenčně nízké vstupné, včetně toho rodinného. Užijte si horké letní dny u vody. Akvapark Koupelky v Prostějově. Otevřeno denně do 20 hodin.
4: Znáte ten pocit, když soused drtí kytaru v garáži a vy se modlíte, ať už ho konečně někdo objeví a odveze na turné?
0: Tohle je ta šance. Tvrdý boj o rádiový éter finišuje.
4: Radio Talent 2026 hledá novou krev a vy držíte prst na spoušti.
0: Kdo schrábne promobalíček za 50 000, urve si vysílací čas na rádiu Hana, Skyrock nebo Metropole a rozeřve davy faninek?
4: Nečekejte na zázrak. Udělejte z nich hvězdy vy.
0: Klikejte na radiotalent.cz a hlasujte.
4: Ale bacha, brány do showbiznesu se nemilosrdně uzavírají už 31. července.
0: Akci finančně podpořil Olomoucký kraj. Rádio Hana.
1: Nejlepší hudební výběr.

0: Boskovice, Blansko.
1: Nejlepší hudební výběr.
2: Ahoj, tady Richard Krajčuska, Peli Krištof, zdravím všechny posluchače Rádia Hana a jsem šťastný, že právě teď budete poslouchat naši novinku Půlnoční hřích, kterou s námi naspívala Dobrá Ládia. Užijte si to.

0: Tak je tady úterní ráno s rádiem Hana. Víkend byl prodloužený, víkend byl skvělý a teď přichází čas na krutý návrat do reality. Ale přece jenom tak kruté to zas nemůže být, protože nás vlastně čeká zkrácený pracovní týden. Přátelé, ano, je to tak. Už jenom do pátku makáme, bavíme se, hrajeme a samozřejmě dál vás baví taky Rádio Hana i po 6. hodině.
1: Hit za hitem, hit za hitem.
0: Budeme ráj. Tak pojď, dáme taky Alexe Warrena. A samozřejmě, že taky dneska ráno pokračuje italské léto na Hané. Kdo ví, možná, že už v další hodině s kávičkou přidáme tenhle ten italský megahit. Rádio Hana 5.56, to je aktuální čas a my jedeme dál.
2: Bude 6 hodin.
3: Hezké ráno.
2: Zprávy Rádia Hana.
4: Dobrý den, tohle rádio vysílá čerstvý přehled událostí. Začínají zprávy.
2: Místní rádio, místní zprávy.
4: Chcete zažít přetížení při startu rakety nebo se proletět v simulátoru? Olomoucká pevnost Poznání spustila prázdninový program Trénuj jako astronaut. Vyzkoušíte si gyroskop, víkendové chemické dílny i novinky v planetáriu. Akce navíc láká na budoucí vesmírnou misi českého astronauta Aleše Svobody. Hollywoodská legenda a představitel Rockyho či Ramba Sylvester Stallone slaví kulaté osmdesátiny. Rodák z New Yorku se přes drsný osud vypracoval na absolutní vrchol. Aktuálně válí v hitu Král Tulsi, kde dokazuje, že do starého železa rozhodně nepatří. Plumlovská střelnice u Podhradského rybníka vymění tiché šípy za pořádný rokový open air. V sobotu 11. července tam vypukne premiérový ročník festivalu Legendy na Plumlově. Brány se otevřou v 16 hodin a rokovou energii do vás napumpují kapely Marast, Okeno a Kverkus.
2: Sport.
4: Házenkářská opora Olomouce Anna Kubálková mění dres. 21-letá křídelnice, která v uplynulé sezóně nasázela parádních 114 branek, přestupuje do Dunajské Středy. Proti Zoře tak nastoupí v nově přejmenované Doprastav Lize. Víc se dočtete na olomouckém reportu. Tolik zprávy. Přejeme vám co nejpříjemnější poslech a skvěle prožitý den.

0: těstoviny, sýry a luxusní výlet do Bergama. Poslouchejte italské léto na Hané. Muzika italiana.
1: Počasí. Víme, jak bude v úterý na Olomoucku i jinde v regionu. Úterý slibuje 23 až 27 stupňů, čekáme převážně oblačno, místy zataženo. Odpoledne nám lokálně může i sprchnout. Vyloučená není ani výjimečně bouřka. Dešť je dobrou zprávou nejen pro zemědělce, ale taky pro houbaře. Zatímco teď je pravděpodobnost růstu hub podle odborníků na Hané nízká, s vyšší vlhkostí půdy by se to výhledově mohlo zlepšit.
2: Jsem John, John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
3: Rádio Haná.cz, kde vysíláme, co právě hraje i novinky ze zákulisí. www.radiohaná.cz.
4: A ještě rychlý pohled na silnice, po ránu klid, žádné nehody, žádné kolize, žádné hlídky, tak šťastnou cestu.
5: Pěkný den na cestách vám přeje firma Autorolný.
6: Autorizovaný servis a prodej náhradních dílů značky Jeep. www.autorolný.cz.
7: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: a to je prostě pravda. Už za okamžik taky pohled do našeho hanáckého kalendáře, ať víme, kdo dneska slaví. Je 6 hodin a 6 minut, tak vám přejeme dobré ráno, přátelé.
1: Jsme Rádio Hanák.

0: Nahané, Alex Warren, Ordinary. Tak co vidíme na budíku, co vidíme na mobilu? 6 hodin, 11 minut, dobré ráno. Před půl sedmou samozřejmě mrkneme aktuálně na počasí a také na dopravu. A co vidíme v kalendáři, že je úterý 7.7. Mimochodem dneska je prý den, kdy se říká pravda. A co tam máme dál?
1: Rádio Haná, kalendárium.
0: Je tady 7. července, svátek má Bohunka a Bohuslava, tak všechno nejlepší. Narozeniny má bývalý bubeník Beatles Ringo Starr, herec Igor Orozovič, který aktuálně hraje v minisérii Moniová, toho jejího manžela. A narozeniny dneska slaví taky odbornice na zdravou výživu, paní doktorka Kateřina Cajdhamlová.
2: Hele, vyšší tlak 134/94.
3: To se stresu zvládl, to
2: se má.
0: Je tu i jedna hudební vzpomínka, dneska by totiž slavil italský zpěvák Toto Cutugno. A pozor, dnes je světový den čokolády. Tak si osladíme život také v úterý 7.7.
1: Rádio Haná, kalendárium. Hity a vzpomínky z jednoho roku. To je procházka pamětí. Každé všední dopoledne po deváté. Jedině na Rádio Haná.
4: Jedna vlaštovka jaro nedělá, ale jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Nabídky všech pojišťoven na jednom místě. Jaro. Jednoduše lepší pojištění vozidel pro každého. jaropojištění.cz.
5: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
6: Lodžie je nově zasklená. Z Markýzy jsem taky nadšená.
7: A to ještě, holka moje zlatá, máme nová garážová vrata.
8: I děti hned ocení příjemnější bydlení. Stojan Interiér. Garážová vrata, předokenní rolety, zasklené balkony, zimní zahrady, žaluzie, sítě proti hmyzu i Markýzy. To je Stojan Interiér. www.stojan.cz.
9: Olomoucký report CZ.
10: Pořád se něco děje.
9: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
11: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
10: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
12: Tento víkend se na hradě Sovinci koná velkolepý rytířský turnaj. Sjedou se chrabří rytíři a šermíři i těžkooděnci v plné zbroji. O zábavu pro malé i velké se postarají divadelní a kejklířské společnosti, kováři, hrnčíři, šperkaři a sokolníci. Velkolepý rytířský turnaj již tento víkend na Sovinci.
13: Co se tady děje?
14: Co se chystá?
15: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců.

0: Hybrid za cenu spalováku.
1: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
2: Rádio Hana.
3: Nejlepší hudební výběr.

0: Ne, hanácké vlně, tohle je naše úterní ranní topka s rádiem Hana, 6 hodin a 22 minut. Dobrá zpráva pro všechny, co se neradí potí, co si ještě chvilku chtějí odpočinout od veder, že nám to vlastně tento týden částečně vyjde. Dnes, zítra a ve čtvrtek totiž čekáme zhruba nějakých 25 stupňů. Zpátky ke tropické třicíce se teploty mají dostat o víkendu.
1: Doprava.
0: Je to taky aktuálně doprava z našeho regionu. Připomínáme v Olomouci omezení na Tabuláku. Stále se tu opravuje Stupkova ulice. Teď v rámci té druhé etapy je uzavřený úsek od Kmochovy po Karafiátovu, ať víte. A policejní hlídku nám hlásíte na Prostějovsku v Mostkovicích, na Stichovické a nebo taky na Kroměřížsku u Mořic. Měli by číhat mezi tou hospodou a hřbitovem. Tak hlavně šťastnou cestu.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.

0: Je 6.30, ano, je přesně 6:30. Od rána až do večera vám na Hané hrajeme ten nejlepší hudební výběr. Za chvilku tady bude třeba Niall Horan, a nebo si dáme taky italské léto s pravou italskou kávou. A ještě nevíme, ještě vás budeme chvilku napínat. Každopádně v naší úterní ranní topce boříme mýty s olomouckou zoo na Kopečku. Co myslíte, je pravda, když se o někom říká, že dupe jako slon?
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
2: Bydlíte v paneláku a říkáte o sousedech nad vámi, že dupou jako sloni? Zaslouží si sloni tohle přirovnání, nebo je to mýtus? Na to na rádiu Hana odpovídá Iveta Gronská z olomoucké zoologické zahrady.
3: Teď se jedná o váhu velmi těžké zvíře s nosností zhruba, dejme tomu 6 tun, kterou sebou slon nosí, tak rozhodně nedupe, protože sloni nám došlapují na špičky prstů, nebo v chodidlech mají dokonce takový pružný polštář, který je tvořený vazivovými tkáněmi, a ty v podstatě při došlápnutí způsobují to, že se krásně roztáhnou. Takže lumení otřesů a současně ta rozložená několikatunová váha slona způsobují jeho téměř neslyšnou chůzi. No a pokud se zamyslíme nad tím, kdo naopak by oponoval a řekl ty, ale opravdu dupeš jako slon, tak to určitě byl můj tatínek, který vždycky, když se chystal někam na služební cestu ráno, velmi brzy ráno, tak maminka říkala, že dupe jako slon.
2: Iveto, děkujeme. Další mýtus zbořen, teď už víte, že o sousedech, co bydlí v paneláku nad vámi a dupou, je velmi neslušné říkat, že dupou jako sloni, protože o slonech nad vámi byste nejspíš ani nevěděli.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Hana.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidlu, to se vyplatí.
5: Velká Morava Fest Přerov 2026. Jenom teď a jenom do začátku festivalu vstupenky za extra zvýhodněnou cenu. 11. července Park Michalov ožije skvělou muzikou. Richard Miller, Kristýna, Michal David, Petr Kolář, Cameron, Marpo a Adam Ďurica.
6: A my budeme tancovat, až do samého rána.
5: Jak říkám, kupte si vstupenku do začátku festivalu za extra zvýhodněnou cenu. To se vyplatí. Kupujte ještě dnes. Velká Morava Fest CZ.
7: Olomoucký kraj pro vás připravuje cyklový lety bez námahy. Více nám o nich prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder.
8: Zdravím všechny posluchače. Cyklový let bez námahy, i to umíme. Běďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
7: Říká náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder. Děkujeme.
9: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz.
1: Posloucháte Rádio Hana.
10: Hezké ráno.

Přejeme krásné úterní ráno. Otázka zní, tak co, už jste dneska měli kávu a chtěli byste pravou italskou?

Pokud se dovoláte a také se zaregistrujete na našich stránkách radiohana.cz, klidně můžete vyhrát i výlet pro dva přímo do italského Bergama. Ano, na dvě noci, na tři dny. Takový prodloužený víkend. My máme připravený další italský song. Albano a Romina Power. To je vlastně takový signál pro vás, abyste volali. 585 22 55 88. Pokud se dovoláte během té italské písničky, tak italskou kávu máte rovnou. A ten výlet do Bergama, toť otázka. Soutěžíme celé prázdniny, takže jdeme na to. 585 22 55 88. Naše linka je teď k dispozici. Italské megahity. Kávu. Těstoviny, sýry,

0: se říct bohatá holka a chudák. Robina Power pocházela opravdu z bohaté umělecké rodiny, rodiči byli hollywoodští herci, Romina vyrůstala v luxusu, naopak Albano pocházel z velmi chudých poměrů, vyrůstal na jihu Itálie, vlastně do biznisu přišel, když měl opravdu jenom pár lir v kapse, ale s Rominou to nakonec dotáhli do konce. Přátelé, každá lira se počítá, že? Itálie a italské léto na Hané a teď už taky na drátě náš posluchač Ivan. Ivane, zdravíme tě, buongiorno.
1: Dobrý den, dobré ráno.
0: Dobré ráno, tak Ivane, jak se dneska vstávalo?
1: No, já myslím, že dobře.
0: Po tom prodlouženém víkendu doufám, že jste si užil nějaké volno.
1: Ano, užil, výborný. Byli jsme v Poličce. Takže to bylo velice dobrý.
0: Takže výlet do Poličky ze Seničky, jo?
1: Ano, ano.
0: Ivane, italská káva, značková italská káva je vaše. Gratulujeme. A ještě je možnost, pokud se zaregistrujete na našich stránkách radiohana.cz, najdete si ten správný odkaz, že by tam mohl být i přímo výlet do italského Bergama. Zeptám se, jestli jste třeba někdy v Itálii byl?
1: Ne, nebyl nikdy.
0: Takže by to bylo vaše italské poprvé.
1: Ano, přesně tak.
0: Ivane, budem držet palce a samozřejmě poslouchejte dál, užívejte si s námi italské léto. Mějte se krásně.
1: Ano, taky, děkuju.
2: Italské megahity, káva, těstoviny, sýry a luxusní výlet do Bergama. To je italské léto na Hané. Nastartujte ráno

0: domů do kuchyně? Jděte na ravazio.cz, zaregistrujte se, vyzvedněte si kód Jedu do Bergama, volejte studio a hrajte s námi o dnešní balíček i o velký zájezd.
1: Rádio Hana.
2: Vaše letní rádio.
1: Najednou.

0: se chystá langošový víkend a pozor, v Javoříčku se těšíme na gulášobraní. To bude v sobotu, kvání minimálně 10 různých druhů kotlíkových gulášů v amfiku nového Javoříčka. Bude to i se skvělou muzikou a samozřejmě, že na místě nebude chybět ani Rádio Hana. Moc se těšíme v sobotu na gulášobraní v Javoříčku. Začátek po 9. hodině. A teď už posíláme Pečo Boys, je 6.51.
1: Rádio Hana. Ráno je top.

0: Catch me now.
1: Posloucháte Hanou, mimochodem dneska italské kafe vyhrál posluchač Ivan ze Seničky, jinak další kávu má třeba Marcella, Paolo a nebo taky Francesco.
2: Zdravím posluchače Rádia Hana, tady František z Mariánského Dolí, pardon, Francesco, e pericoloso sporgeci. Děkuju za výhru, vyhrál jsem kávičku a užijte si italské léto na Hané, díky, ahoj.
1: Otázka zní, kdo bude další, přátelé, máme na to celé prázdniny. Máme na to celé italské léto. A po 7. hodině tady u nás na Hané...

0: No a ranní party si u nás udělá DJ Bobo. Počasí, doprava a další zprávy. Máme to pro vás.
1: Bude 7 hodin.
2: Hezké ráno.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Jsou tu naše zprávy, pojďte si poslechnout, co je nového. Na Olomoucku stále kvůli suchu platí zákaz odběru vody z řek a potoků. Jde o povrchové vody z Bystřice, Trusovického a Dolanského potoka i jejich přítoků. Opatření má pomoci ochránit vodní ekosystémy.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: V Přerově začala uzavírka na Hranické ulici, potrvá do 17. července a práce omezí provoz taky na nábřeží Edvarda Beneše. Ty přinesou více parkovacích míst a jak píše report CZ, skončit mají až v září. Do pořádku se dává školní hřiště v Blansku u základky v Salmově ulici. Práce tady už začaly. Venkovní sportoviště se přesune dál od blízkého svahu a dostane nový povrch. Projekt za zhruba 6,5 milionu má být hotový po prázdninách. Slyšeli jste o jízdence na léto? Cestující ji mohou využívat pro prázdninové cesty vlakem až do 31. srpna. Jízdenka nabízí spoustu výhod a také libovolný počet najetých kilometrů. Další informace najdeme na webu Českých drah.
1: Sport.
3: Ronaldo končí na fotbalovém mistrovství světa. Portugalsko prohrálo se Španělskem těsně 0-1. Espaňa v pátečním čtvrtfinále natrefí na Belgii. Francie už pozítří hraje s Marokem a Norsko v sobotu nastoupí proti Anglii.
1: Počasí.
0: Víme, jak bude. Na Moravě dál, vesměs polojasno, s trochou mraku. Odpoledne a večer čekáme občas i nějaký ten déšť, anebo přehánky. Teploty by měly být letní kolem 25, a to až do čtvrtka. V pátek a o víkendu tam pak zase naskočí skoro tropická 30. A ještě rychlý pohled do Španělska. Tady se podle meteorologů začíná opět vytvářet nová zásobárna velmi horkého vzduchu. Teploty tu můžou atakovat 40. Víme, jak se jezdí tady, víme, že v Olomouci máme částečně zavřené mosty v Nemilanech, probíhá tu údržba až do konce prázdnin, uzavírka je dál na ulici Šafaříkova a Řezničkova kvůli finální úpravě povrchu vozovek. Tady by to mělo být už jen do 10. července. Jinak prázdninové uzavírky nám začaly taky v Prostějově, konkrétně na Plumlovské. Objízdná trasa tady vede po ulici Josefa Lady u stadionu po Kostelecké a Blahoslavově. Za volantem ladíte to nejlepší rádio na cesty, tak dobře dojeďte.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
0: Ještě nám aktuálně hlásíte policejní hlídku na Prostějovsku v Mostkovicích na Stichovické. Tak šťastnou cestu, bylo 7 hodin.
1: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: tu pětinu toho pracovního týdne úspěšně za sebou, aniž bychom nuli prstem. Tak tomu se říká efektivita, přátelé. Do pátku nám zbývají pouhé 3 dny, no tak hlavu vzhůru. Zkrácený týden, paráda, a už se taky blíží naše úterní horoskopy. A dneska budou hodně sladké, na to si počkejte. A za okamžik už posíláme také Eda Šírená.
1: Rádio Hana. Ráno je

0: Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz.
1: Rádio Haná.
2: Přejeme rádio.

0: 7.15, to znamená, že je přesně 7:45. Tak co, připravení, jdeme na to. Tam, kde hraje Hana, tam se skvěle vstává. A to samozřejmě platí i dneska. Mimochodem, před 7:30 tady pro vás budeme mít informace o počasí a také aktuálně dopravu z našeho regionu. A teď už jsou nachystané speciální horoskopy.
1: Hvězdy ví.
2: Rádio Hana.
1: Horoskopy pro dnešní den.
0: Je tady Světový den čokolády a tak tu dneska máme speciální čokoládové horoskopy. A neb, jaká jste čokoláda? Podle znamení Berani, vy jste silní, horkokrevní a občas i rozpálení, tak na vás nejvíc sedí hořká z čili. Býci, pohodáři, co milují sladké, takže mléčná s karamelem. Blíženci, nikdy se neví, co z vás vyleze, mohli byste být kinder vajíčko s překvapením. Raci, jste citlivky, co občas potřebují i pohlazení, takže pocitově jste bílá čokoláda s kokosem. Lvi, vy musíte zazářit kdykoliv a za každou cenu, stejně jako zlatá bomboniera. Pany, máte rádi kvalitu a čistotu. Doporučujeme biočokoládu s mátou. Váhy, jste elegantní a jemné jako čokoládová pěna. Štíři, vybýváte tajemní, intenzivní a nespoutaní jako hořká s višňovou náplní. Střelci, vy jste zase odvážní výletníci jako banánek v čokoládě. Kozorozi, jste pracanti, co nikdy nesklamou, takže jste jako ta klasická čokoláda z oříšky. Vodnáři, vy jste originál, máte rádi exotiku, takže jednoznačně pistáciová Dubaj. A co my ryby, jsme vnímavé a empatické duše. Nám by se líbila čokoládová fontána s jahodami. Tolik naše čokoládové horoskopy a my už všem přejeme sladký den.
1: Hvězdy ví.
2: Rádio Hana.
1: Vaše horoskopy každý den v tomto čase. Znáš špičkové kruisery a čtyřkolky Benda a vynikající motocykly Benelli? Stroje s několika nej tě zvou na Benda and Benelli Day přímo k dovozci těchto strojů Nevima Group příkazy u Olomouce. Vyzkoušej nejvýkonnější čtyřkolky a zcela nové kruisery Benda a novou modelovou řadu Benelli s novinkou Benelli 902 Explorer. Testovací jízdy motorek i čtyřkolek a pohodová atmosféra s občerstvením v sobotu 18. července od 9. Nevima Group příkazy.
3: Helvetia Olomouc. Exkluzivní hodinky, co jinde nenajdete. Longines, Rado, Mont Blanc a prémiové Smartwatch Garmin k vyzkoušení na Horním náměstí 1 v Olomouci. Nechybí zlaté šperky ani servis hodinek. Helvetia hodinky.cz.

0: Exkluzivní dlažba Premier od Dytonu. 4 atraktivní odstíny, jedinečný povrch. Nyní se slevou víc než 17%. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní krém Velleda Skin Food Light se slevou 20% za 199 korun. Allegro Days jen do 19. července.
2: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné sedmimístné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
3: Rádio Hana. Tohle je nová domácí muzika. Nová domácí muzika.
1: Rádio Hana.

0: kde momentálně řešíme požár v nákladňáku. Tak jeďte opatrně, šťastnou cestu.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
1: Rádio Hana, nejlepší hudební výběr.

0: Nahane, nice to meet you. Díky moc, že posloucháte. 7 hodin, 33 minut. Přejeme krásné úterní ráno. Posíláme dál nejlepší hudební výběr a sledujeme taky ty největší hvězdy na letošním fotbalovém šampionátu. A stále se vracíme na sever.
1: Rádio Hana. Baví nás bavit vás. I v úterý ráno.
2: Mistrovství světa ve fotbale. Infoservis.
0: Říká se o něm, že je fotbalový Chuck Norris, mašina na góly, že není z téhleté planety, že je to noční můra všech obránců, protože je to nejdrzejší útočník všech dob. Na drese má číslo 9. Ano, to je norský viking Erling Haaland. Na kontě má celkem 430 zápasů a v nich dal 405 gólů. A tomu ještě není 25. Podle fanoušků je Haaland absolutní úkaz. Proslavili ho driblingové schopnosti, silná střelba a také přesnost. A legenda praví, že tohoto ostrostřelce obdaroval samotný bůh Odin.

0: nejlepší fotbalové info z mistrovství světa. Každý den v tomto čase a na tomto rádiu.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Kalhoty ukazují víc, než chcete? Batoh to vzdal? Kabelka stávkuje? Ještě není nic ztraceno. V galanterii Bivoj Kolář koupíte přesky, zapínání, popruhy, karabiny i záplaty na děravé kalhoty. Vraťte svým oblíbeným věcem druhý život. U Bivoje všechno je. Prodejny v Olomouci, Prostějově a ve Šternberku.
0: Kemp Pádlo Morava a Rádio Haná uvádí

0: jednotlivé nadšence zveme k registraci plavidel. Pro autory nejlepších plavidel jsou připraveny věcné i finanční odměny. Sestrojnecky pojeď pecky. www.hanackaneckyada.cz.
1: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
2: Vaše letní rádio.
3: Rádio Hanák.

0: 8, radíte Hanou a my počítáme s tím, že Jelen na léto chystá něco speciálního. Je to Jelen Fest. Je to speciální akce opravdu pro celou rodinu na různých místech. V Olomouci budou jeleni třeba 25. července na Pevnušce a v Kroměříži 9. září v Zámecké zahradě. Tak se budeme těšit. A teď už posíláme taky Ronena Keatinga.
1: Rádio Hana. Ráno.

0: příběh v 7.50 a posluchačka Lenka už nám hlásí v Olomouci zavřenou křižovatku na náměstí Hrdinů. Ano, podrobnosti za okamžik ve zprávách a taky v našem dopravním servisu, protože sledujeme dění v našem regionu a posíláme dál nejlepší hudební výběr. Je tu vdaná Taylor Swift.
1: Tady je Rádio.

0: Hey you, tak tohle to jsou nahané spajsky a klasika praví nezastavujem. My samozřejmě nemáme zpoždění, tady nahané jedeme podle tradičního jízdního řádu úterní ranní topka a po 8 hodině taky dál ten nejlepší hudební výběr.
1: Hit za hitem, hit za hitem.
0: Bude třeba Lukas Estrada. Taky Činasky. A otázka zní, bylo nebo nebylo italské léto nahané? Budeme nebo nebudeme hrát tenhle ten italský megahit? Tak poslouchejte dál, uvidíte, uslyšíte. Teď jsou tu zprávy Rádio Hana, aktuální čas 7.57.
2: Bude 8 hodin.
1: Hezké ráno.
2: Zprávy Rádia Hana.
3: Je čas na zprávy, jdeme na to. Už brzy skončí v Olomouci výluka tramvajového provozu v úseku okresní soud Tržnice. Stavební práce tu budou probíhat už jen do 17. července. Změny se týkají linek 1, 3 a 7. Náhradní autobusová doprava X dál jezdí v úseku náměstí Hrdinu Tržnice hlavní nádraží a zpět. Podrobnosti najdeme na olomouc.cz. Přerov se chystá na letošní svatovavřinecké hody. Ty nabídnou koncerty, historickou podívanou i novou folklorní scénu u Trafačky. Kompletní program od 7. do 9. srpna nabízí přerovský rejt.cz.
1: Vysíláme aktuální zprávy.
3: V Kroměříži teď přes prázdniny zintenzivňují svoz bioodpadu. Podle deníku bude probíhat každý týden. Kroměřížská radnice rozdala přes 2000 biopopelnic. Před dovolenou si ověřte platnost dálniční známky. Za jízdu bez známky odpovídá řidič, nikoliv majitel automobilu. Ověřením se vyhnete případné pokutě, která může dosáhnout až 20 tisíc. Platnost si jednoduše ověříme na webu e-dálnice.cz.
2: Sport.
3: Je tu skvělá zpráva z All England Clubu. Linda Nosková porazila Madison Keys ze Spojených států 6-4, 7-6 a postoupila poprvé v kariéře do čtvrtfinále Wimbledonu. Gratulujeme.

0: Těstoviny, sýry a luxusní výlet do Bergama. Poslouchejte Italské léto na Hané. Muzika italiana.
1: Počasí.
2: Víme, jak bude. Dnes, zítra a také ve čtvrtek čekáme většinou 25 stupňů. Tropické třicítky se mají vrátit o víkendu. Zatím to vypadá tak, že během dnešního odpoledne může ojediněle sprchnout, jinak dál počítáme hlavně se sluníčkem. A pozor, kvůli suchu v části Moravy stále platí zvýšené riziko vzniku požárů.
1: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com. Doprava.
2: Víme, jak se jezdí tady, víme, že v Olomouci je zavřená křižovatka na náměstí Hrdinu a to až do srpna může tu projíždět pouze olomoucká MHD. Jinak policejní hlídku nám hlásíte v Olomouci na Dobrovského nebo taky v Charvátech, jak je křižovatka na Blatec. A stále máme komplikace na D1 na 258. kilometru poblíž exitu Kroměříž Západ. Komunikace je tu dočasně uzavřená. Hasiči tady totiž likvidují požár nákladňáku v odstavném pruhu. Tak hlavně šťastnou cestu.
1: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě.
3: Pěkný den na cestách vám přeje společnost Autorolný.
4: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesionál. www.autorolný.cz.
1: Vaše letní rádio.

0: že ano, a taky doufáme, že máte tím pádem dostatek paliva pro tenhle ten zkrácený týden. Zdravíme všechny s rádiem Hana, naladíme úsměv a pojďme si to úterý užít v plné parádě. Už do 6 minut jsou tu naši oslavenci a teď taky Jennifer Lopez, tak přejeme krásné ráno.
1: Tohle je Rádio Hana.

0: Nahané Činasky je skoro čtvrt na devět, před půl devátou určitě aktuálně počasí omrkneme i to nebe a bude taky doprava z našeho regionu. Tak co vidíme v kalendáři, že je úterý 7.7., je to prý den, kdy se říká pravda. A to je pravda, tak a co tam máme dál?
1: Rádio Haná, kalendárium.
0: Je tady 7. července, svátek má Bohunka a Bohuslava, tak všechno nejlepší. Narozeniny má bývalý bubeník Beatles Ringo Starr, herec Igor Orozovič, který aktuálně hraje v minisérii Moniová, toho jejího manžela. A narozeniny dneska slaví taky odbornice na zdravou výživu, paní doktorka Kateřina Cajdhamlová.
2: Hele, vyšší tlak 134/94.
3: To se stresu zvá, to se má
2: zbojit. Hezká výmluva.
0: Je tu jedna hudební vzpomínka, dneska by totiž slavil italský zpěvák Toto Cutugno. A pozor, dnes je světový den čokolády.
4: Nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom.
0: Tak si osladíme život také v úterý 7.7.
1: Rádio Haná, kalendárium.

0: Exkluzivní dlažba Premier od Dytonu. 4 atraktivní odstíny, jedinečný povrch. Nyní se slevou víc než 17%. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
1: Lodžie je nově zasklená. Z markízy jsem taky nadšená.
2: A to ještě, holka moje zlatá, máme nová garážová vrata.
3: I děti hned ocení příjemnější bydlení. Stojan Interiér. Garážová vrata, předokenní rolety, zasklené balkony, zimní zahrady, žaluzie, sítě proti hmyzu i markízy. To je Stojan Interiér. www.stojan.cz.
4: Tento víkend se na hradě Sovinci koná velkolepý rytířský turnaj. Sjedou se chrabří rytíři a šermíři i těžkooděnci v plné zbroji. O zábavu pro malé i velké se postarají divadelní a kejklířské společnosti, kováři, hrnčíři, šperkaři a sokolníci. Velkolepý rytířský turnaj již tento víkend na Sovinci.
5: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
6: Rádio Haná.
7: Nejlepší hudební výběr.
6: Nejlepší hudební výběr.

0: Je tu s vámi a pro vás úterní ranní topka Rádia Hana 8.24. Samozřejmě společně sledujeme počasí, co nás čeká teď v tom zkráceném týdnu. Dneska, zítra, ve čtvrtek, tak teploty odpoledne kolem letní 25. Těch tropických 30 prý dorazí až o víkendu, jenom abyste věděli, takže o víkendu to zase bude na takovou tu klasickou opalovačku a koupačku. A teď aktuálně doprava z našeho regionu.
1: Doprava.
0: Stále máme hlášenou policejní hlídku v Olomouci na Dobrovského nebo taky v Charvátech, jak je ta křižovatka na Blatec. Hlídka je i na Šumpersku v Hrabišíně a

0: takže tady se můžeme navíc i zdržet. Tak šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
0: Dobré ráno na Hané, za 5 minut bude 8:30.
2: Tohle je Rádio Hana.

0: ty s Olomouckou, zo, na kopečku. Co myslíte, je pravda, když se o někom říká, že dupe jako slon? Ups.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
2: Bydlíte v paneláku a říkáte o sousedech nad vámi, že dupou jako sloni? Zaslouží si sloni tohle přirovnání, nebo je to mýtus? Na to na rádiu Hana odpovídá Iveta Gronská z Olomoucké zoologické zahrady.
3: Teď se jedná o váhu velmi těžké zvíře s nosností zhruba, dejme tomu 6 tun, kterou sebou slon nosí, tak rozhodně nedupe, protože sloni nám došlapují na špičky prstů, nebo v chodidlech mají dokonce takový pružný polštář, který je tvořený vazivovými tkáněmi a ty v podstatě při došlápnutí způsobují to, že se krásně roztáhnou. Takže lumení otřesu a současně ta rozložená několikatunová váha slona způsobují jeho téměř neslyšnou chůzi. No a pokud se zamyslíme nad tím, kdo naopak by oponoval a řekl ty, ale opravdu dupeš jako slon, tak to určitě byl můj tatínek, který vždycky, když se chystal někam na služební cestu ráno, velmi brzy ráno, tak maminka říkala, že dupe jako slon.
2: Ive, to děkujeme. Další mýtus zbořen, teď už víte, že o sousedech, co bydlí v paneláku nad vámi a dupou, je velmi neslušné říkat, že dupou jako sloni, protože o slonech nad vámi byste nejspíš ani nevěděli.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Hana.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidlu, to se vyplatí.
5: Velká Morava Fest Cerov 2026. Jenom teď a jenom do začátku festivalu vstupenky za extra zvýhodněnou cenu. 11. července Park Michalov ožije skvělou muzikou. Richard Miller, Kristýna, Michal David, Petr Kolář, Cameron, Marpo a Adam Ďurica. Jak říkám, kupte si vstupenku do začátku festivalu za extra zvýhodněnou cenu. To se vyplatí. Kupujte ještě dnes. Velká Morava Fest.cz.
6: Marty, nemáme čas. Musíme zpátky do minulosti, jinak Olpran ztratí svou budoucnost.
7: Doktore, ale DeLorean je mimo provoz.
6: Na elektrokolech a kolech od Olpranu. Dojedi s nimi kamkoliv.
7: Skvělý nápad! Už to vidím. Elektrokola mají už za 19 900 a dětská kola za 3 000.
6: Rychle na Libušinu 101 v Olomouci. Olpran, naše cyklistická budoucnost, začíná teď.
8: Navštivte nás ještě dnes a zachraňte svoji budoucnost. Olpran.cz.
9: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka. Ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz.
1: Rádio Hana.
10: Nejlepší hudba.

Pink a její Beautiful Trauma. 8 hodin 41 minut, tak my doufáme, že po prodlouženém víkendu nikdo žádné trauma nemá, že si užíváme to, že nás čeká zkrácený pracovní týden. Máme pro vás nejlepší hudební výběr i tu nejlepší zábavu. Na olomouckém letňáku večer bude pravidelný úterní kvíz, dneska konkrétně na téma pohádky. Jinak výhledově na olomouckých Poděbradech se chystá langošový víkend a pozor, v Javoříčku se moc těšíme na gulášobraní. Bude to v sobotu, kmání by mělo být minimálně 10 druhů různých kotlíkových gulášů. Bude i nějaká ta exotika, možná i nějaký ten klokan. V Amfiku Nového Javoříčka v sobotu a bude u toho i Rádio Hana.

0: legendární song od kapely Warp. Bittersweet Symphony, mimochodem tenhle song si taky velmi podrobně rozebereme. Po deváté v Procházce pamětí, teď 8.57, jdeme na zprávy.
1: Bude 9 hodin.
2: Hezké dopoledne.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Jsou tu naše zprávy, pojďte si poslechnout, co je nového. Na Olomoucku stále kvůli suchu platí zákaz odběru vody z řek a potoků. Jde o povrchové vody z Bystřice, Trusovického a Dolanského potoka i jejich přítoků. Opatření má pomoci ochránit vodní ekosystémy.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: V Přerově začala uzavírka na Hranické ulici, potrvá do 17. července a práce omezí provoz taky na nábřeží Edvarda Beneše. Ty přinesou více parkovacích míst a, jak píše Report CZ, skončit mají až v září. Do pořádku se dává školní hřiště v Blansku u základky v Salmově ulici. Práce tady už začaly. Venkovní sportoviště se přesune dál od blízkého svahu a dostane nový povrch. Projekt za zhruba 6,5 milionu má být hotový po prázdninách. Slyšeli jste o jízdence na léto? Cestující ji mohou využívat pro prázdninové cesty vlakem až do 31. srpna. Jízdenka nabízí spoustu výhod a také libovolný počet najetých kilometrů. Další informace najdeme na webu Českých drah.
1: Sport.
3: Ronaldo končí na fotbalovém mistrovství světa. Portugalsko prohrálo se Španělskem těsně 0-1. Espaňa v pátečním čtvrtfinále natrefí na Belgii. Francie už pozítří hraje s Marokem a Norsko v sobotu nastoupí proti Anglii.
1: Rádio Hana.
2: S námi máte přehled i v úterý.
1: Počasí.
0: Víme, jak bude. Na Moravě dál, vesměs polojasno, s trochou mraku. Odpoledne a večer čekáme občas i nějaký ten déšť, anebo přehánky. Teploty by měly být letní kolem 25, a to až do čtvrtka. V pátek a o víkendu tam pak zase naskočí skoro tropická 30. A ještě rychlý pohled do Španělska. Tady se podle meteorologů začíná opět vytvářet nová zásobárna velmi horkého vzduchu. Teploty tu můžou atakovat 40. Víme, jak se jezdí tady, víme, že v Olomouci máme částečně zavřené mosty v Nemilanech, probíhá tu údržba až do konce prázdnin, uzavírka je dál na ulici Šafaříkova a Řezničkova kvůli finální úpravě povrchu vozovek. Tady by to mělo být už jen do 10. července. Jinak prázdninové uzavírky nám začaly taky v Prostějově, konkrétně na Plumlovské. Objízdná trasa tady vede po ulici Josefa Lady u stadionu po Kostelecké a Blahoslavově. Za volantem ladíte to nejlepší rádio na cesty, tak dobře dojeďte.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
0: Ještě připomínáme dvě policejní hlídky na Šumpersku, v Hrabišíně a v Libině, tak ať neplatíte zbytečně pokutu.

0: procházky pamětí celou hodinu, vracíme vaše vzpomínky celou hodinu, mezi 9 a 10 hrajeme songy z jednoho konkrétního roku a dneska mimo jiné budeme vzpomínat i na červencové povodně tady u nás na Moravě. Teď je tu Saš a za chvilku Coolio, tak hezké dopoledne.
1: Rádio Hana.
2: Procházka pamětí.
3: Dámy tu mano! I venga conmigo!

0: Dáne jako vždycky mezi 9. a 10. songy z jednoho konkrétního roku. Tohle je Coolio, za chvilku Bee Gees, anebo třeba taky Činasky. S dnešní procházkou pamětí vracíme vaše vzpomínky na červencové povodně. I po letech je to neskutečně silné. Na jednu stranu si vybavujeme tu bezmoc. Voda nám bere domovy, jistoty a bohužel bere i lidské životy. Na druhou stranu se zvedá taky neuvěřitelná vlna solidarity. A jaké jsou vaše vzpomínky na povodně 97?
1: Dobrý den, zdravím všechny posluchače, tady Lucie z Moravského Berouna. Tento rok typu, že je to 97. to byly povodně a byla jsem zrovna na táboře v Radíkově a dívali jsme se ze Svatého Kopečka, jak plave Olomouc. Nebyl to pěkný pohled.
2: Radio Hana a Procházka pamětí.
3: Vracíme vaše vzpomínky.
4: Jedna vlaštovka jaro nedělá, ale jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Nabídky všech pojišťoven na jednom místě. Jaro, jednoduše lepší pojištění vozidel pro každého. jaropojištění.cz

0: Hezký den vám přeje nejlepší adresa ve městě www.olomouc.cz.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u

0: koupit za cenu spalováku.
1: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
2: Rádio Haná.
3: Procházka paměti.

0: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ujetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
1: Rádio Hana a Procházka pamětí.
2: Vracíme vaše vzpomínky.

0: na červencové povodně a už za okamžik také single Bittersweet Symphony, který je v podstatě dodnes nezapomenutelný i díky tomu, jaký má ten orchestrální motiv na začátku, mimochodem ten je kradený od Stoneu, ale ikonický je samozřejmě také videoklip, ve kterém Richard Ashcroft bez zastavení prochází Rušnou ulicí. Jde s takovým tím lehce arrogantním výrazem. Vybavujete si? Skupina Verve v Procházce pamětí právě teď.
1: Rádio Hana.
2: Procházka pamětí.
1: Milujeme devadesátky.

0: Nahané kapela Verve, jejich Bittersweet Symphony, v procházce pamětí, vracíme vaše vzpomínky, píše nám Petr, jestli se nepletu, tak tahle písnička je sice proslavila, ale vlastně taky tak trochu zničila. Ano, Rolling Stones vyhráli spor o práva na ten vykradený úvod. A ještě vzpomíná posluchačka Tereska, tuším, že to použili ve filmu Velmi nebezpečné známosti. Teresko, tušíte správně. Za chvilku nahané taky Savage Garden a ještě další vzpomínky na červencové povodně.
1: Rádio Hana a procházka pamětí.
2: Vracíme vaše vzpomínky.
3: Jedna vlaštovka jaro nedělá, ale jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Za internetové ceny a se zázemím více než 40 kamenných poboček. Přejděte na jaropojištění.cz.
1: Jsme Rádio Hana.
2: Hezké dopoledne. Znáte ten pocit, když soused drtí kytaru v garáži a vy se modlíte, ať už ho konečně někdo objeví a odveze na turné?
1: Tohle je ta šance. Tvrdý boj o rádiový éter finišuje.
2: Radio Talent 2026 hledá novou krev a vy držíte prst na spoušti.
1: Kdo schrábne promobalíček za 50 tisíc, urve si vysílací čas na rádiu Hana, Skyrock nebo Metropole a rozeřve davy faninek?
2: Nečekejte na zázrak. Udělejte z nich hvězdy vy.
1: Klikejte na radiotalent.cz a hlasujte.
2: Ale bacha, brány do showbiznesu se nemilosrdně uzavírají už 31. července.
1: Akci finančně podpořil Olomoucký kraj.
4: Přijďte se pořádně vyblbnout do akvaparku Koupelky v Prostějově. Letní akvapark se dvěma tobogány, s kluzavkami, divokou řekou, vlnobitím, dětskými atrakcemi, hřištěm na volejbal i minigolf a dalšími skvělými službami. To vše za bezkonkurenčně nízké vstupné, včetně toho rodinného. Užijte si horké letní dny u vody. Akvapark Koupelky v Prostějově. Otevřeno denně do 20 hodin.
1: Rádio Hana a procházka pamětí.
2: Vracíme vaše vzpomínky.

0: Robbie Williams a jeho Angels, Andělíčku, můj strážníčku. V Procházce pamětí se dneska modlíme, ať už neprší, nicméně déšť vytrvale bubnuje na okna, stoupající voda hučí a zní to naprosto děsivě. Červencové povodně zasahují na Moravě do životu nás všech. Přináší slzy, bezmoc a obavy o naše nejbližší. A pak máme tu sílu postavit se osudu a začít znovu. Je to už tak dávno, červencové povodně, a ty vzpomínky jsou stále živé.
1: Já jsem spal na půdě, v seně, ještě jak vypadám, v trinkách jsem mě naložili, jako a já nemám vůbec nic.
2: A já v 11 hodin jsem vytahoval moje kulka, jsem je topil.
3: Já jsem tam nechal všechno, poněvadž já jsem byl akorát na hranici, aby si zevral kufřík s osobními doklady, peníze a pryč.
4: Rádio Hana a Procházka pamětí.
5: Vracíme vaše vzpomínky.

0: Belangero v podání Robina Cooka. Ano, tohle je veselá vzpomínka na 90. dneska v Procházce paměti, ale jsou tu i bohužel neveselé vzpomínky na červencové povodně a ty vzpomínky jsou samozřejmě i po letech neskutečně silné. Možná jste to zažili, možná jste u toho byli, když vám velká voda sebrala to, co vám bylo nejbližší. My samozřejmě vracíme vaše vzpomínky a máme pro vás ještě jeden závěrečný song. A ano, správně, je to rok 97.
1: Most u Bristolu, jakési citlivé signalizační místo, se ocitlo pod vodou. Rozběsněný živel, kterému již nestačilo původní koryto, si hledal cestu i mezi zábradlím sousedního mostu na hlavní třídě. Pak pokračoval dál směrem k vysokoškolským kolejím a propojil svou vodní masu s bylitým Mlýnským potokem. Z envelopy se tak stal jeden velký rybník, sahající až k tržnici.
2: Rádio Hana a Procházka paměti.
3: Dnes je to rok 1997.

0: Nejlepší letní výběr tady u nás na Hané v Procházce pamětí. Ještě jedna vzpomínka na rok 1997 a Procházka pamětí zase zítra v 9. Teď společně se mnou ve studiu kolegyně Louška. Buongiorno.
1: Buongiorno, Marťo. Zdravím také všechny posluchače.
0: My totiž samozřejmě pokračujeme v naší oblíbené prázdninové soutěži, což je italské léto na Hané. Pojďme jenom naznačit. Já jsem ráno rozdávala italskou kávičku. Co budeme rozdávat k tomu obědu dneska?
1: Samozřejmě, že těstoviny. Máme pro vás už nachystané, moc se těším, doufám, že zavoláte, nevíme, kdy to bude, možná to bude už teď.
0: No, uvidíme, necháme se ještě nalákat, těstoviny jsou připravené a po 10. hodině na Hané.
2: Hit za hitem, hit za hitem.
0: Luis Capaldi. I swear to God, I'll survive. Taky Miraj. Kdybych já ho viděl. A kdo ví, možná opravdu už v další hodině italský megahit od Cukera. Baila, baila, baila. A teď zprávy tady u nás na Rádiu Hana.
2: Bude 10 hodin.
3: Hezké dopoledne.
2: Zprávy Rádia Hana.
4: Je čas na zprávy, jdeme na to. Už brzy skončí v Olomouci výluka tramvajového provozu v úseku okresní soud Tržnice. Stavební práce tu budou probíhat už jen do 17. července. Změny se týkají linek 1, 3 a 7. Náhradní autobusová doprava X dál jezdí v úseku náměstí Hrdinu Tržnice hlavní nádraží a zpět. Podrobnosti najdeme na olomouc.cz. Přerov se chystá na letošní svatovavřinecké hody. Ty nabídnou koncerty, historickou podívanou i novou folklorní scénu u Trafačky. Kompletní program od 7. do 9. srpna nabízí přerovský rej.cz.
3: Vysíláme aktuální zprávy.
4: V Kroměříži teď přes prázdniny zintenzivňují svoz bioodpadu. Podle deníku bude probíhat každý týden. Kroměřížská radnice rozdala přes 2000 biopopelnic. Před dovolenou si ověřte platnost dálniční známky. Za jízdu bez známky odpovídá řidič, nikoliv majitel automobilu. Ověřením se vyhnete případné pokutě, která může dosáhnout až 20 tisíc. Platnost si jednoduše ověříme na webu e-dálnice.cz.
2: Sport.
4: Je tu skvělá zpráva z All England Clubu. Linda Nosková porazila Madison Keys ze Spojených států 6-4, 7-6 a postoupila poprvé v kariéře do čtvrtfinále Wimbledonu. Gratulujeme.

0: Těstoviny, sýry a luxusní výlet do Bergama. Poslouchejte Italské léto na Hané. Muzika italiana.
1: Počasí.
2: Víme, jak bude. Dnes, zítra a také ve čtvrtek čekáme většinou 25 stupňů. Tropické třicítky se mají vrátit o víkendu. Zatím to vypadá tak, že během dnešního odpoledne může ojediněle sprchnout, jinak dál počítáme hlavně se sluníčkem. A pozor, kvůli suchu v části Moravy stále platí zvýšené riziko vzniku požárů.
1: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com. Doprava.
2: Víme, jak se jezdí tady, víme, že v Olomouci se mění křižovatka Pražská, Erenburgova, staví tu přechody pro chodce a nové semafory. Doporučená objížďka vede po třídě Míru a kolem Šibeníku. Jinak omezení nás čeká v Zábřehu. Jde o silnici 44, která bude ve městě průjezdná jen jedním pruhem. Pracuje se konkrétně na mostě na ulici Olomoucká přes Moravskou Sázavu, a to až do poloviny září. A i když v létě není úplně super hit, tak i za volantem musíme dodržovat pitný režim, takže jestli je před vámi další cesta, tak vemte pro sebe i další pasažéry větší láhev vody a hlavně dojeďte v pořádku.
1: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě.
3: Pěkný den na cestách vám přeje firma Autorolný.
4: Autorizovaný servis a prodej náhradních dílů značky Jeep. www.autorolny.cz.
1: Letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných

0: Není to ztráta času, naopak krátká pauza může pomoct vrátit soustředění i velmi důležitou energii. Tak si klidně dopřejte i právě teď a my vám k tomu pošleme jen ten nejlepší hudební výběr. Za chvíli třeba Maroon 5, Mirai anebo Ava Max.
1: Rychlá káva, bleskový e-mail, krátké video na sockách a šup na další úkol. Dneska prostě nikdo nikde nevydrží.
0: Tedy kromě vás, posluchačů Rádia Hana.
1: Podle statistik s námi trávíte nejdéle času ze všech soukromých rádií.
2: Přes 3,5 hodiny denně.
1: Naše vděčnost už teď dosahuje vesmírných rozměrů.
0: A je to neskutečná jízda.
1: Slibujeme, že vás bavit nepřestaneme.
0: Děkujeme.
3: Kalhoty ukazují víc, než chcete? Batoh to vzdal? Kabelka stávkuje? Ještě není nic ztraceno. V galanterii Pivoj Kolář koupíte přesky, zapínání, popruhy, karabiny i záplaty na děravé kalhoty. Vraťte svým oblíbeným věcem druhý život. U Pivoje všechno je. Prodejny v Olomouci, Prostějově a ve Šternberku.
4: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
5: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
4: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
6: Tento víkend se na hradě Sovinci koná velkolepý rytířský turnaj. Sjedou se chrabří rytíři a šermíři i těžkooděnci v plné zbroji. O zábavu pro malé i velké se postarají divadelní a kejklířské společnosti, kováři, hrnčíři, šperkaři a sokolníci. Velkolepý rytířský turnaj již tento víkend na Sovinci.
1: Kemp Pádlo Morava a Rádio Haná uvádí

0: jednotlivé nadšence zveme k registraci plavidel. Pro autory nejlepších plavidel jsou připraveny věcné i finanční odměny. Sestrojnecky pojeď pecky. www.hanáckáneckyjáda.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x5 litru za 99,90. Vím, to se vyplatí.
2: Rádio Hana.

0: Kousek. Mandra, že a vaše rádio Haná. Užíváte se s námi prázdniny, děti už máte dost možná i na táboře. A na tábory zazpomínáme v kinech teď i my. První táborová láska může dostat totiž druhou šanci. O tom je romantická komedie Po večerce s Vladimírem Polívkou. Dnes v olomouckém premiér Cinemas v Šumperku nebo v Boskovicích. Letňák v Hranicích promítá šílený žlutý animák Mimoni a Monstra. A letní kino Mostkovice si na zítra připravilo ten nejkul kultovnější z kultovních devadesátkových filmů od Quentina Tarantina. Pulp Fiction, historky z podsvětí. Tak s rádiem Haná rozhodně vyražte do našich regionálních kin. My už chystáme skript Madonu a nebo bude i Ale Farben.
1: Udělal to parádě, pojď synu!
2: Mistrovství světa 2026 hostí USA, Kanada a Mexiko.
1: Je to gol!
2: Hraje 48 týmů a obří finále bude v New Yorku. Kdo zvedne nad hlavu ikonický pohár? To podstatné ze 104 zápasů nemusíte složitě hledat. Laďte naše rádio a poslouchejte pravidelný fotbalový infoservis.
3: Jestli si ten fotbal neprosadí, tak si u mě mrtvej muž.
2: Ty nejzajímavější příběhy, výsledky a emoce z Ameriky vám servírujeme každý den přímo do uší.
3: To je jasný.
2: S námi jste ve hře každý den.

0: aplikaci do mobilu
1: pro váš lepší hudební výběr.
0: Stáhněte si aplikaci Rádia Haná do telefonu,
1: z Google Play a Apple Store.
0: Stahujte,
1: poslouchejte,
0: užívejte.
2: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
3: Znáš špičkové kruisery a čtyřkolky Benda a vynikající motocykly Benelli? Stroje s několika nej tě zvou na Benda and Benelli Day přímo k dovozci těchto strojů Nevima Group příkazy u Olomouce. Vyzkoušej nejvýkonnější čtyřkolky a zcela nové kruisery Benda a novou modelovou řadu Benelli s novinkou Benelli 902 Explorer. Testovací jízdy motorek i čtyřkolek a pohodová atmosféra s občerstvením v sobotu 18. července od 9. Nevima Group příkazy. Olomoucký kraj pro vás připravuje cyklový lety bez námahy. Více nám o nich prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder.
4: Zdravím všechny posluchače. Cyklový let bez námahy, i to umíme. Vjeďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
3: Říká náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder. Děkujeme.
5: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
0: Rádio Haná.
1: Nejlepší hudební výběr.

0: novinky z našeho regionu.
1: Bude 11 hodin.
2: Hezké dopoledne.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Jsou tu naše zprávy, pojďte si poslechnout, co je nového. Na Olomoucku stále kvůli suchu platí zákaz odběru vody z řek a potoků. Jde o povrchové vody z Bystřice, Trusovického a Dolanského potoka i jejich přítoků. Opatření má pomoci ochránit vodní ekosystémy.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: V Přerově začala uzavírka na Hranické ulici, potrvá do 17. července a práce omezí provoz taky na nábřeží Edvarda Beneše. Ty přinesou více parkovacích míst a jak píše report CZ, skončit mají až v září. Do pořádku se dává školní hřiště v Blansku u základky v Salmově ulici. Práce tady už začaly. Venkovní sportoviště se přesune dál od blízkého svahu a dostane nový povrch. Projekt za zhruba 6,5 milionu má být hotový po prázdninách. Slyšeli jste o jízdence na léto? Cestující ji mohou využívat pro prázdninové cesty vlakem až do 31. srpna. Jízdenka nabízí spoustu výhod a také libovolný počet najetých kilometrů. Další informace najdeme na webu Českých drah.
1: Sport.
3: Fotbalová legenda Cristiano Ronaldo dává definitivní zbohem světovým šampionátům. Portugalský kapitán po vyřazení se Španělskem v americkém osmifinále potvrdil, že právě odehrál svůj úplně poslední zápas na mistrovství světa v kariéře. Zda bude i nadále oblékat reprezentační dres, si chce slavný útočník ještě důkladně promyslet.
1: Počasí.
0: Dnešní počasí bude nahané teplé, ale zamračené. Čekáme oblačno až zataženo a teploty mezi 24 a 27 stupni. Odpoledne se mohou místy vytvořit i přehánky. Ve středu bude podobně, jen o pár stupňů méně, maximálně 22 stupňů Celsia. Zároveň pilové zpravodajství upozorňuje hlavně na vysoké koncentrace travních pilů, které mohou i nadále potrápit alergiky. Tak pozor na to.
1: Doprava.
0: Olomouci pozor, hlásíte nám čerstvou nehodu na Přerovské, tak nohu z plynu. Bouralo se i na D1 na trase Říkovice-Vyškov před exitem Kojetín a pozor si musíme dát také mezi Bohuslavicemi u Zlína a obcí Šarovy. Tady nám hlásíte havárku osobáku do stromu. A pokud nechcete pokutu, rozhodně zpomalte na D46 na trase Vyškov-Olomouc na exitu Olšany u Prostějova. Tady na vás číhá policejní hlídka.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

Marek Ztracený a song To se mi líbí a nám se líbí. Dopoledne s rádiem Hana. Dál si hrajeme ten nejlepší hudební výběr a vy už možná přemýšlíte, co bude dnes k obědu.

0: hodině na rádiu Hana.
1: Jedna vlaštovka jaro nedělá, ale jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Nabídky všech pojišťoven na jednom místě. Jaro. Jednoduše lepší pojištění vozidel pro každého. jaropojištění.cz

0: italiana. Party, nemáme čas, musíme zpátky do minulosti, jinak Olpran ztratí svou budoucnost.
1: Doktore, ale DeLorean je mimo provoz.
0: Na elektrokolech a kolech od Olpranu, dojedi s nimi kamkoliv.
1: Skvělý nápad, už to vidím. Elektrokola mají už za 19 900 a dětská kola za 3 000.
0: Rychle na Libušinu 101 v Olomouci. Olpran, naše cyklistická budoucnost začíná teď.
2: Navštivte nás ještě dnes a zachraňte svoji budoucnost. Olpran.cz.
3: Helvetia Olomouc. Exkluzivní hodinky, co jinde nenajdete. Longines, Rado, Mont Blanc a prémiové Smartwatch Garmin k vyzkoušení na Horním náměstí 1 v Olomouci. Nechybí zlaté šperky ani servis hodinek. Helvetia hodinky CZ.
4: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom.
5: Exkluzivní dlažba premiér od Dytonu. 4 atraktivní odstíny, jedinečný povrch. Nyní se slevou víc než 17%. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x5 litru za 99,90. Vím, to se vyplatí.
7: Rádio Hana, nejlepší hudební výběr.

0: Kvora, vaše Rádio Hana, kde se teď mrkneme na fotbal. Furt se řeší, kdo je největší hvězda šampionátu. Jestli Messi nebo Ronaldo. Ale my se letos podíváme mnohem víc na sever.
1: Rádio Hana. Baví nás bavit vás. I v úterý. Mistrovství světa ve fotbale. Infoservis.
2: Říká se o něm, že je fotbalový Chuck Norris, mašina na góly, že není z téhleté planety, že je to noční můra všech obránců, protože je to nejdrzejší útočník všech dob. Na drese má číslo 9. Ano, to je norský viking Erling Haaland. Na kontě má celkem 430 zápasů a v nich dal 405 gólů. A tomu ještě není 25. Podle fanoušků je Haaland absolutní úkaz. Proslavili ho driblingové schopnosti, silná střelba a také přesnost. A legenda praví, že tohoto ostrostřelce obdaroval samotný bůh Odin.

0: No a další hodině dáme možná i nějakou tu italskou pecku, bude cukero. Takže rozhodně poslouchejte dál Rádio Hana 11.57.
1: Bude 12 hodin.
2: Hezké poledne.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Je čas na zprávy, jdeme na to. Už brzy skončí v Olomouci výluka tramvajového provozu v úseku okresní soud Tržnice. Stavební práce tu budou probíhat už jen do 17. července. Změny se týkají linek 1, 3 a 7. Náhradní autobusová doprava X dál jezdí v úseku náměstí Hrdinu Tržnice hlavní nádraží a zpět. Podrobnosti najdeme na olomouc.cz. Přerov se chystá na letošní svatovavřinecké hody. Ty nabídnou koncerty, historickou podívanou i novou folklorní scénu u Trafačky. Kompletní program od 7. do 9. srpna nabízí přerovský rejt.cz.
2: Vysíláme aktuální zprávy.
3: V Kroměříži teď přes prázdniny zintenzivňují svoz bioodpadu. Podle deníku bude probíhat každý týden. Kroměřížská radnice rozdala přes 2000 biopopelnic. Před dovolenou si ověřte platnost dálniční známky. Za jízdu bez známky odpovídá řidič, nikoliv majitel automobilu. Ověřením se vyhnete případné pokutě, která může dosáhnout až 20 tisíc. Platnost si jednoduše ověříme na webu e-dálnice.cz.
1: Sport.
3: Záložník Matěj Mikulenka sice v minulosti pomohl Sigmě Olomouc k zisku poháru v uplynulé sezóně, ale ze základní sestavy vypadl. Nyní tento 22-letý fotbalista v přípravě pod trenérem Pavlem Hapalem bojuje o větší herní vytížení, a to dokonce i na netradičních postech. Hráč se však netají tím, že mu dřívější nedostatek prostoru na hřišti vadil, a ve hře je tak i jeho možný přestup do Liberce, což aktuálně řeší jeho manažeři.

0: Těstoviny, sýry a luxusní výlet do Bergama. Poslouchejte Italské léto na Hané. Muzika italiana.
1: Počasí. Úterý přinese na Hanou převážně oblačnou nebo zataženou oblohu. Během odpoledne se místy mohou objevit přeháňky, ojediněle i bouřka. Nejvyšší teploty vystoupí na 27 stupňů Celsia. Ve středu bude o pár stupňů méně, měřit budeme převážně kolem 20. A pokud budete vyrážet do přírody, nezapomeňte hlavně na repelent. V celé republice je aktuálně aktivita klíšťat vysoká.
2: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
3: Doprava.
1: Olomouci ještě dořešujeme nehodu na Přerovské, tady je v sobě náklaďák s osobákem. Dořešuje se také nehoda mezi obcemi Šarovy a Bohuslavice u Zlína, tak tady taky nohu splynu. A vyplatí se zpomalit i na D48 na trase Frýdek Místek Bělotín na exitu Bělotín, na D1 na trase Vyškovříkovice za exitem Kojetín a nebo ve Zlíně na třídě Tomáše Bati.
3: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
4: Pěkný den na cestách vám přeje společnost Autorolný.
5: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesionál. www.autorolný.cz.
3: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: to nahané.
1: Ano, slyšíte správně. Právě teď posloucháte Italské léto na rádiu Hana, kde už jsme si pro vás nachystali další song. Před námi je italský bluesman Zucchero. Ten umí napsat nádherné balady, ale v roce 2001 ukázal, že dokáže roztančit celou Evropu. Vydal absolutní party hymnu Baila. Vtipné je, že Zucchero si pro tenhle hit vypůjčil trochu španělštiny a angličtiny, smíchal to se svým italským chraplákem a vytvořil koktejl, kterému nešlo odolat. Stejně tak, jak nejde odolat našim těstovinám, které právě teď rozdáváme k obědu.
0: Italské megahity, káva, těstoviny, sýry a luxusní výlet do Bergama. To je italské léto na Hané.
2: Let me see you dance, babe.

0: teda stažená okénka v autě a vítr ve vlasech. To je Cukero, který kraloval v roce 2001 na všech diskotékách. Posloucháte Italské léto na Hané.
1: Italské léto na Hané.
0: Máme po 12. hodině čas oběda a taky čas na naše těstoviny. Ty dneska rozdáváme našemu prvnímu volajícímu, tak koho pak máme na drátě?
2: Ahoj, dobrý den, Lukáš.
0: Ahoj, Lukáši, odkud nám voláš?
2: Od Troubelice.
0: Tak zdravíme do Troubelic. Já si ti dám jako takovou velice jednoduchou otázečku. Máme za sebou prodloužený víkend, tak mě zajímá, co jsi podnikal, jak jsi toho využil. Doufám, že jsi měl v pondělí volno.
2: Jo, měl. Byli jsme na oslavě, grilovali jsme prasátko, takže vlastně sobota a neděle je taková prostě relaxační.
0: Takže jsi pořádně odpočinul.
2: Ano, jo, celou rodinkou.
0: A jde to vidět, protože jsi měl hodně energie na to sledovat, kdy zahrajeme další italskou pecku a díky tomu jsi vyhrál těstoviny, tak velká gratulace.
2: Super, děkuju moc.
0: Ještě mi řekni, jak máš těstoviny nejradši, co? To je nejoblíbenější.
2: No, docela hodně, hlavně děti, takže nám se to bude úplně hodit.
0: Jo, tak pro děti určitě uděláte třeba nějaký boloňský špagety, že?
2: Zapečený špagety, všechno prostě kolínka, všechno, co má těstoviny, tak to prostě baštijou.
0: Tak to mám moc velkou radost, Lukáši, že těstoviny míří právě k vám a hlavně připomínám, že tím, že se vyhrál těstoviny, to nekončí. Samozřejmě se zařazuješ i do slosování o prodloužený víkend do Bergama, takže budu držet palečky.
2: Jo, zkusíme, děkuju.
0: Tak jo, gratulujeme, Lukáši, no a vy samozřejmě nezoufejte, máte stále šanci. Dneska budeme ještě soutěžit i o sýr.
1: Italské megahity, káva, těstoviny, sýry a luxusní výlet do Bergama. To je italské léto na Hané. Muzika italiana.
0: Poledním pásmu jedeme pravou Itálii z Hané.

0: A skvělá zpráva. Každý, kdo dnes vyhraje, hraje i o velký zájezd do Itálie. Podmínkou je jen registrace na kávovém e-shopu ravaziocafe.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Vím, to se vyplatí.
2: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
3: Tady je Rádio Hana.

0: Nickelback a úterý na rádiu Hana, které je vlastně takovým malým pondělkem. Dneska jsme totiž po prodlouženém víkendu odstartovali pracovní týden a hned s opravdu krásným datem. Dnes se v kalendáři objevily dvě sedmičky. Máme 7.7. a kolegyně Martina Kvítko zjistila, co dneska slavíme.
1: Rádio Hana, kalendárium.
2: Je tady 7. července, svátek má Bohunka a Bohuslava, tak všechno nejlepší. Narozeniny má bývalý bubeník Beatles Ringo Starr, herec Igor Orozovič, který aktuálně hraje v minisérii Moniová, toho jejího manžela. A narozeniny dneska slaví taky odbornice na zdravou výživu, paní doktorka Kateřina Cajdhamlová.
3: Hele, vyšší tlak 134/94.
4: To se stresu
3: zvládl. Já jsem vás bojil. Hezká výmluva.
2: Je tu i jedna hudební vzpomínka. Dneska by totiž slavil italský zpěvák Toto Cutugno. A pozor, dnes je světový den čokolády. Nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom. Tak si osladíme život také v úterý 7.7.
1: Rádio Hana, kalendárium.

0: Je čas na zprávy, jdeme na to. V Olomouci úřadoval na MOL opilý šedesátník, který za volantem naboural hned dvě auta. Policistům po nehodě nadýchal bezmála 2,5 promile alkoholu. Za tento hazard mu teď hrozí až jeden rok za mřížemi. O uplynulém prodlouženém víkendu si blanenští diváci vůbec poprvé užili filmy v nově zrekonstruovaném stálém kině a sezónu zahájilo i letní kino na zahradě Dělňák. Kdo dal přednost tanci a dobrému pití, mohl vyrazit na tradiční pytláckou zábavu na nedaleké Obůrce. Sport. Fotbalové týmy z Olomouckého kraje už znají své soupeře pro úvodní kolo nového ročníku domácího poháru MOL Cup. V druhém předkole, které vypukne poslední červencový víkend, se představí hned 8 našich celků ze 3., 4. a 5. ligy. Fanoušci se mohou těšit na návrat Šternberka, premiéru Bělotína nebo na Uničov, který vstoupí do soutěže o něco později.
1: Počasí. Na Hané nás dneska čeká proměnlivé počasí, během dne čekáme oblačno až zataženo, odpoledne se ojediněle objeví přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty se dostanou až na 27 stupňů. 7. července jsme v České republice v minulosti naměřili i teploty přes 37 stupňů Celsia. Letos je ale začátek 2. červencového týdne podstatně mírnější. Také středa přinese proměnlivou oblačnost a místy přehánky, odpolední maxima budou mezi 18 a 22 stupni. Doprava. Stále dořešujeme nehodu v Olomouci na Přerovské, tak opatrně pozor si dejte také v Bohuslavicích u Zlína a nebo na D1 na trase Říkovice-Vyškov před exitem Kojetín. I tady se bouralo. Policejní hlídka na vás číhá na D46 na trase Vyškov-Olomouc za exitem Prostějovich. Stojí také v Hranicích v ulici u Teplic a nebo v Olomouci v ulici Albertova, tak ať nemáte zbytečně pokutu.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz.
1: Tady je Rádio Hana.

0: první pracovní den a možná už máte taky po obědě. Takže je čas na nějakou tu odpolední sváču. Červenec je měsíc, kdy naplno dozrávají borůvky. Kromě skvělé chuti obsahují i antioxidanty a vitamin C. Takže pokud se po práci chystáte na procházku do lesa nebo na farmářský trh, možná je to ten pravý čas doplnit zásoby. S borůvkama rozhodně nesáhnete vedle. A na rádiu Haná energii doplní také náš nejlepší hudební výběr. Už za chvíli je kapela Krištof nebo Kim Appleby.
1: Kalhoty ukazují víc, než chcete? Batoh to vzdal? Kabelka stávkuje? Ještě není nic ztraceno. V galanterii Bivoj Kolář koupíte přesky, zapínání, popruhy, karabiny i záplaty na děravé kalhoty. Vraťte svým oblíbeným věcem druhý život. U Bivoje všechno je. Prodejny v Olomouci, Prostějově a ve Šternberku.
2: Stojan Interiér, to je zasklívání balkónů, loďí, zimní zahrady, prosklené terasy a garážová vrata. Více na www.stojan.cz.
3: Tento víkend se na hradě Sovinci koná velkolepý rytířský turnaj. Sjedou se chrabří rytíři a šermíři i těžkooděnci v plné zbroji. O zábavu pro malé i velké se postarají divadelní a kejklířské společnosti, kováři, hrnčíři, šperkaři a sokolníci. Velkolepý rytířský turnaj již tento víkend na Sovinci.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní elektrický stojanový grill Severin se slevou 10% za 1999 korun. Allegro Days jen do 19. července.
5: Znáte ten pocit, když soused drtí kytaru v garáži a vy se modlíte, ať už ho konečně někdo objeví a odveze na turné?
6: Tohle je ta šance. Tvrdý boj o rádiový éter finišuje.
5: Radio Talent 2026 hledá novou krev a vy držíte prst na spoušti.
6: Kdo schrábne promobalíček za 50 tisíc, urve si vysílací čas na rádiu Haná, Skyrock nebo Metropole a rozeřve davy faninek?
5: Nečekejte na zázrak. Udělejte z nich hvězdy vy.
6: Klikejte na radiotalent.cz a hlasujte.
5: Ale bacha, brány do showbiznesu se nemilosrdně uzavírají už 31. července.
6: Akci finančně podpořil Olomoucký kraj.

0: kapela Kryštof vám hraje domů, do práce, ale taky samozřejmě do auta na cesty. Tam aktuálně řešíme nehody, jednu na D1 na trase Říkovice-Vyškov před exitem Kojetín, další na D46 na trase Olomouc-Vyškov na exitu Prostějov. Tak tady rozhodně opatrně, nohu z plynu a hlavně šťastnou cestu.
1: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ujetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
2: Rádio Hana.

0: Ava Max na Rádiu Haná, to je náš nejlepší hudební výběr. Čeká nás Aha, Slza, bude i Alicia Keys. Ale teď už se pojďme podívat na jednu skvělou zajímavost. Možná jste ani nevěděli, že urážíme slony.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
2: Bydlíte v paneláku a říkáte o sousedech nad vámi, že dupou jako sloni? Zaslouží si sloni tohle přirovnání, nebo je to mýtus? Na to na Rádiu Haná odpovídá Iveta Gronská z Olomoucké zoologické zahrady.
3: Teď se jedná o váhu velmi těžké zvíře s nosností zhruba, dejme tomu 6 tun, kterou sebou slon nosí, tak rozhodně nedupe, protože sloni nám došlapují na špičky prstů, nebo v chodidlech mají dokonce takový pružný polštář, který je tvořený vazivovými tkáněmi a ty v podstatě při došlápnutí způsobují to, že se krásně roztáhnou. Takže lumení otřesu a současně ta rozložená několikatunová váha slona způsobují jeho téměř neslyšnou chůzi. No a pokud se zamyslíme nad tím, kdo naopak by oponoval a řekl ty, ale opravdu dupeš jako slon, tak to určitě byl můj tatínek, který vždycky, když se chystal někam na služební cestu ráno, velmi brzy ráno, tak maminka říkala, že dupe jako slon.
2: Ive, to děkujeme. Další mýtus zbořen, teď už víte, že o sousedech, co bydlí v paneláku nad vámi a dupou, je velmi neslušné říkat, že dupou jako sloni, protože o slonech nad vámi byste nejspíš ani nevěděli.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
4: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz

0: za extra zvýhodněnou cenu. 11. července Park Michalov ožije skvělou muzikou. Richard Miller, Kristýna, Michal David, Petr Kolář, Cameron, Marpo a Adam Ďurica. A my budeme tancovat, až do samého rána. Jak říkám, kupte si vstupenku do začátku festivalu za extra zvýhodněnou cenu. To se vyplatí, kupujte ještě dnes. Velká Morava Fest.cz.
1: Znáš špičkové cruisery a čtyřkolky Benda a vynikající motocykly Benelli? Stroje s několikanej tě zvou na Benda and Benelli Day přímo k dovozci těchto strojů Nevima Group příkazy u Olomouce. Vyzkoušej nejvýkonnější čtyřkolky a zcela nové cruisery Benda a novou modelovou řadu Benelli s novinkou Benelli 902 Explorer. Testovací jízdy motorek i čtyřkolek a pohodová atmosféra s občerstvením v sobotu 18. července od 9. Nevima Group příkazy.
2: Přijďte se pořádně vyblbnout do akvaparku Koupelky v Prostějově. Letní akvapark se dvěma tobogány, s kluzavkami, divokou řekou, vlnobitím, dětskými atrakcemi, hřištěm na volejbal i minigolf a dalšími skvělými službami. To vše za bezkonkurenčně nízké vstupné, včetně toho rodinného. Užijte si horké letní dny u vody. Akvapark Koupelky v Prostějově. Otevřeno denně do 20 hodin.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x5 litru za 99,90. Vím, to se vyplatí.
4: Rádio Hana.
5: Nejlepší hudební výběr.

0: za vaše rádio Hana. Díky moc, že jste se nás naladili i takhle v úterý odpoledne. Nám už se blíží 14. hodina a se mnou je ve studiu také kolegyně Magda. Ahoj.
1: Ahoj, ahoj.
0: Dneska máme 7.7. Je to opravdu krásné datum, ale to není vše. Slavíme také jedno velké, velice důležité výročí. Kolegyně Majda je tady s námi rok dneska, úplně přesně.
1: Je to tak, je to tak. A já jsem teďka někdy četla, že 7. je fakt jako šťastný číslo, takže ano, je to.
0: Takže máš za sebou šťastný rok v rádiu,
1: Hana? Šťastný rok, ano.
0: Vzpomeneš si na svoje první vysílání?
1: No to bylo hrozný.
0: Dívej se, naštěstí první vysílání nikdo neposlouchá a teď už jsi samozřejmě profesionálka. My se těšíme samozřejmě na vysílání s tebou po 14. hodině.
2: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Dáme si třeba kapelu Mirai. Bude i Robbie Williams.

možná dáme i nějakou tu italskou pecku. Kdo ví, uvidíme. Radio Hana je 13.58, pojďme na to, pojďme na novinky.

Je čas na zprávy, jdeme na to. Hledáte v letním horku osvěžení v historickém centru Olomouce? Zatím se můžete schladit u místních kašen nebo pítek, ale na slibovaná mlžítka si budeme muset ještě chvíli počkat. Na Horním náměstí se totiž objeví až příští rok, a to teprve po plánované rekonstrukci jedné z tamních kašen. V Šumperku právě zavedli skvělou novinku v podobě takzvaných emergency pointů. Tyto speciální štítky na sloupech veřejného osvětlení fungují jako nový bezpečnostní systém, který v případě nouze výrazně urychlí příjezd záchranářů na přesné místo. Změna platí už od konce června a přináší tak mnohem větší bezpečí pro místní obyvatele i turisty. Řidiči, kteří jezdí mezi Olomoucí a Šternberkem, se musí obrnit trpělivostí. Od pondělí 13. července je čekají částečné i úplné uzavírky v Dolanech. Opravy této vytížené silnice potrvají ve dvou etapách až do konce srpna. Sport. Cyklisté na letošní Tour de France zažívají doslova peklo, protože kromě náročných tras bojují i s obrovským vedrem, které šplhá až ke 40 stupňům Celsia. Závodníci se na trati perou o každou kapku vody a hvězdný obhájce prvenství Tadej Pogačar dokonce celou situaci označil za naprostou noční můru.

0: Těstoviny, sýry a luxusní výlet do Bergama. Poslouchejte Italské léto na Hané. Muzika italiana.
1: Počasí. Dnešní počasí bude nahané teplé, ale zamračené. Čekáme oblačno až zataženo a teploty mezi 24 a 27 stupni. Odpoledne se mohou místy vytvořit i přehánky. Ve středu bude podobně, jen o pár stupňů méně, maximálně 22 stupňů Celsia. Zároveň pylové zpravodajství upozorňuje hlavně na vysoké koncentrace travních pilů, které mohou i nadále potrápit alergiky. Tak pozor na to.
2: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
3: Doprava.
1: Olomouci si dejte pozor, na policejní hlídku stojí na Přerovské, kde stále ještě dořešujeme i nehodu. Tak tady opravdu nohu z plynu. Bouralo se také na D1 na trase Říkovice Vyškov před exitem Kojetín. Je to ale průjezdné, kolonu nám tady naštěstí nehlásíte. A nohu z plynu také v obci Letovice. I tady číhá policejní hlídka.
3: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě.
4: Pěkný den na cestách vám přeje firma Autorolný.
5: Autorizovaný servis a prodej náhradních dílů značky Jeep. www.autorolný.cz.
3: Vaše letní rádio.

0: Posloucháte Rádio Hana, je 7. července, takže jestli dneska plánujete vsadit sportku, požádat o ruku nebo třeba začít s nějakým projektem, ideálnější den už letos nebude. Sedmička je totiž celosvětově nejoblíbenější šťastné číslo. Máme 7 dní v týdnu, 7 barev duhy, 7 divů světa a v numerologii je sedmička vyloženě symbol dokonalosti a štěstí. Takže dneska všem posíláme pořádnou dávku pozitivní energie a doufáme, že pro vás bude tahle dvojitá sedmička v kalendáři znamenat samé skvělé zprávy. Naše zprávy, o čem se píše, vám přineseme už za 20 minut.
1: Kemp Pádlo Morava a Rádio Haná uvádí Hanáckou Neckia.

0: I jednotlivé nadšence zveme k registraci plavidel. Pro autory nejlepších plavidel jsou připraveny věcné i finanční odměny. Sestroj Necky, pojeď pecky. www.hanáckaneckyjada.cz
1: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
2: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
1: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
3: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.

0: Exkluzivní dlažba Premier od Dytonu. 4 atraktivní odstíny, jedinečný povrch. Nyní se slevou víc než 17%. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
1: Tady je Rádio Hana.

0: Na Rádiu Haná právě dohrála Belinda Carlisle. Máme krátce před 3:15 a jako každý den i dnes pro vás máme přehled nejdůležitějších zpráv, o čem se píše v našem regionu. Za 20 minut pro vás máme taky naše zprávy.
1: O čem se píše?
0: Na našich vlnách víme, o čem se píše. Pojďme se na to mrknout. Kdy budeme mít mlžítka v Olomouci? O tom se dočteme na Olomouckém reportu. Na webu report.cz. Policie v Prostějově řešila nezvyklý případ. Muže, který na společném balkóně věšel prádlo v příliš volných trenýrkách. Bližší informace pro nás má prostějovský rej. Co najdeme v čerstvém vydání týdeníku Kroměříska? Třeba přehled míst, kam se můžeme jít v horkých dnech vykoupat a kolik za to zaplatíme. A nebo rozhovor s hráčem amerického fotbalu Davidem Drexlerem z týmu Elephants. Týdeník Kroměříska vychází každé úterý. S naším rádiem jste vždy v obraze. Teď už i vy víte, o čem se píše.
2: Víme, o čem se píše.
1: Rádio Haná. Hezký den vám přeje nejlepší adresa ve městě. www.olomouc.cz.
3: Party, nemáme čas. Musíme zpátky do minulosti, jinak Olpran ztratí svou budoucnost.
4: Doktore, ale DeLorean je mimo provoz.
3: Na elektrokolech a kolech od Olpranu. Dojedi s nimi kamkoliv.
4: Skvělý nápad! Už to vidím. Elektrokola mají už za 19 900 a dětská kola za 3 000.
3: Rychle na Libušinu 101 v Olomouci. Olpran, naše cyklistická budoucnost, začíná teď.
5: Navštivte nás ještě dnes a zachraňte svoji budoucnost. Olpran.cz.
6: Olomoucký kraj pro vás připravuje cyklový lety bez námahy. Více nám o nich prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder.
7: Zdravím všechny posluchače. Cyklový let bez námahy, i to umíme. Vjeďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
6: Říká náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder. Děkujeme.
2: Rádio Haná.
8: Nejlepší hudební výběr.
2: Rádio Haná. Tohle je nová domácí muzika. Nová domácí muzika.
8: Rádio Haná.

0: Rádia Hana vzali na výlet do 90. Snad se vám tahle vycházka nebo procházka líbila. Teď už totiž zase chvíli zůstaneme tady v současnosti. Před námi jsou zprávy, počasí a doprava. Po nich už pro vás připravujeme další nejlepší hudební výběr.
1: Hit za hitem.
2: Hit za hitem.
0: Připravená je Miley Cyrus.

0: Jsou tu naše zprávy, pojďte si poslechnout, co je nového. Jak umělá inteligence promění naše vzdělávání? Přesně to se tento týden řeší na Moravské vysoké škole v Olomouci, kam dorazilo na 150 odborníků z 18 zemí světa. O své zkušenosti se tu dělí akademici z nejrůznějších koutů planety, a to od Spojených států přes státy V4 až po Jižní Koreu.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Letní kino se v Prostějově vrací přímo na hlavní náměstí před budovu radnice. Během prázdnin si tu pod širým nebem užijete dvě večerní filmové projekce, které doplní i oblíbené pohádky pro děti. Do pořádku se dává školní hřiště v Blansku u základky v Salmově ulici. Práce tady už začaly. Venkovní sportoviště se přesune dál od blízkého svahu a dostane nový povrch. Projekt za zhruba 6,5 milionu má být hotový po prázdninách. Slyšeli jste o jízdence na léto? Cestující ji mohou využívat pro prázdninové cesty vlakem až do 31. srpna. Jízdenka nabízí spoustu výhod a také libovolný počet najetých kilometrů. Další informace najdeme na webu Českých drah.
1: Sport.
0: Fotbalová legenda Cristiano Ronaldo dává definitivní zbohem světovým šampionátům. Portugalský kapitán po vyřazení se Španělskem v americkém osmifinále potvrdil, že právě odehrál svůj úplně poslední zápas na mistrovství světa v kariéře. Zda bude i nadále oblékat reprezentační dres, si chce slavný útočník ještě důkladně promyslet.
1: Počasí.
2: Víme, jak bude, i úterní odpoledne hlásí převážně oblačno až zataženo. Místy se přidá také déšť, výjimečně mohou přijít i boušky. V Olomouci máme právě teď dnešní maximum, tedy 27 stupňů. Zábřeh hlásí kolem 23 stupňů, v Šumperku je rtuť teploměru na 24. Venku nám ale v nárazech fouká až 55 km v hodině, pocitová teplota se nám proto může zdát o něco nižší. Deště a mraky by nás ale během noci měly opustit. Zítra už čekáme polojasno až jasno.
1: Doprava.
2: Víme, jak se jezdí tady. Při průjezdu Olomoucí nezapomeneme na částečnou uzavírku na třídě Svobody na křižovatce s ulicí Lafayetova. Opravuje se tady tramvajová trať. Tři osobáky se nám srazily na D1 na trase Přerov-Ostrava před exitem Hranice na 305. kilometru. Projíždíme raději s nohou na brzdě. Policijní hlídky nám hlásíte v Napajedlech v ulici Nádražní na D35 na exitu Velký Újezd, v Olomouci v ulici Lezecká a taky v Otrokovicích v ulici Objízdná. To bylo naše dopravní info, další nejpozději za hodinku.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

64 a vy nám můžete zavolat. Vyhrává ten nejrychlejší. Hrajeme o balíček sýru. Všichni výherci se taky dostanou do slosování o prodloužený víkend v italském Bergamu, pokud se zaregistrují na odkazu, který máme na www.radiohana.cz. Tak zvedejte telefony a zavolejte nám do studia na číslo 585 22 55 88.

0: Republika Italiana.
1: Dopřejte si odpolední relax. Soutěžíme o sýr Gran Moravia, vyráběný v litovelské svírárně z českého mléka podle italské receptury rodiny Bradzále. Je bez laktózy a má 31 gramů bílkovin. Najdete ho v prodejnách La Formageria Gran Moravia. A skvělá zpráva, se sýrem v kapse letíte i do Bergama. Stačí se registrovat na partnerském e-shopu ravaziocafe.cz a jste v osudí o zájezd pro dva.

0: ale Donna Hummer.
1: Na rádiu Hana dohrál Toto Cutugno a jeho serenáta. My soutěžíme s italským létem na Hane a na lince už máme dnešního výherce, který si od nás odnese balíček sýru a taky se zařadí do slosování o prodloužený víkend v italském Bergamu. Dobrý den, koho máme na lince? Odkud k nám voláte?
2: Dobrý den, tady Benda a pohám
1: Dobrý den, zkuste to ještě jednou, asi tam máme nějakou... A z Rokytnice ze stavby, rozumím. Vy jste vyhrál balíček sýru, s kým se na něm pochutnáte?
2: Určitě.
1: A tak to se asi nedozvíme, zůstane nám to takovým malým tajemstvím. Stejně tak nebudeme vědět, jestli jste někdy byl nebo nebyl v Itálii, ale ať už jo nebo ne, určitě mi všichni dáte za pravdu, že vracet se do Itálie, to chceme prostě všichni. Já vám moc gratuluju, sýr je váš, pokud se chcete zařadit do slosování o pobyt v Bergamu, nezapomeňte se do hry registrovat, odkaz najdete na webu radiohana.cz. Vy ostatní nesmutněte, už brzy budeme soutěžit znovu, tentokrát se můžeme těšit na kávu.

nedělá, ale Jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Za internetové ceny a se zázemím více než 40 kamenných poboček. Přejděte na jaropojištění.cz.

0: Donahane.
1: Con la musica italiana.
2: Tento víkend se na hradě Sovinci koná velkolepý rytířský turnaj. Sjedou se chrabří rytíři a šermíři i těžkooděnci v plné zbroji. O zábavu pro malé i velké se postarají divadelní a kejklířské společnosti, kováři, hrnčíři, šperkaři a sokolníci. Velkolepý rytířský turnaj již tento víkend na Sovinci.
3: Helvetia Olomouc. Exkluzivní hodinky, co jinde nenajdete. Longines, Rado, Mont Blanc a prémiové Smartwatch Garmin k vyzkoušení na Horním náměstí 1 v Olomouci. Nechybí zlaté šperky ani servis hodinek. Helvetia hodinky.cz.
4: Noč je jednově zasklená. Z Markýzy jsem taky nadšená.
5: A to ještě, holka moje zlatá, máme nová garážová vrata.
6: I děti hned ocení příjemnější bydlení. Stojan Interiér. Garážová vrata, předokenní rolety, zasklené balkony, zimní zahrady, žaluzie, sítě proti hmyzu i Markýzy. To je Stojan Interiér. www.stojan.cz.

0: Je před námi Roxette.
1: Rádio Hana. Víme, co chtějí řidiči slyšet a pomůžeme vám v nouzi. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ujetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.

0: Na Rádiu Haná víme, jaká romantika může být letní kino. Prohlédli jsme pro vás proto programy a víme, kam vyrazit.
1: Rádio Haná.
2: Kam vyrazit?
0: Letňák v Hranicích promítá žlutý animák Mimoni a Monstra. V letním kině Moskovice se ve středu těšíme zase na nejkultovnější z kultovních devadesátkových filmů od Quentina Tarantina.

0: velmi pestrý, stačí si jen vybrat.
1: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí.
2: Rádio Haná.
1: Jsme partneři nejlepších akcí v regionu. akce@radiohana.cz.
3: Je to to!
2: Fotbalové mistrovství světa je tady. Mějte dokonalý přehled a poslouchejte náš pravidelný fotbalový infoservis plný zajímavostí.
4: To je jasný.
2: S námi vám neuteče žádný gól.
5: Ten fotbal si musíš prosadit.
6: Plánujete víkend? Hledáte přehled akcí a zábavy pro Olomouc a okolí? Akce Zábava. Váš tištěný měsíčník má pro vás nové číslo. Právě teď je na všech distribučních místech. Chcete se dostat i vy k našim čtenářům a posluchačům? Vaše akce, inzerce, tisk, online, rádia, vše vyřídíte přes redakce zavináč akcezabava.cz.
2: Rádio Haná. Jsme nejposlouchanější regionální rádio v Olomouckém kraji. Děkujeme. Rádio Haná. Vaše věrné rádio.
7: Co se tady děje?
8: Co se chystá?
9: BYD Tech Days. Testovací dny.

0: koupit za cenu spalováku.
1: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
2: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
4: Vaše letní rádio.
5: Rádio Hana.

0: Elton John a jeho Nikita na Rádiu Haná před 16. hodinou. Děláme vám společnost k úternímu odpoledni. Někdo už se těší, až bude moci odejít z práce, jiný si teprve nechává vařit odpolední kávu ve firemním kávovaru a má před sebou další hodiny práce. Ať tak nebo tak, hrajeme pro vás náš nejlepší hudební výběr.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Hodinku otevře Backstreet Boys. Budou taky opět a Radeček, s nimi je všechno v pořádku.

taky italská pecka. Kdo ví, kdy odstartujeme další kolo italského léta na Hané. Lepší je být vždycky připravený. Prozradit vám ale můžu, že bude znít přesně takhle. Před námi jsou teď zprávy, počasí a doprava je 15 hodin a 56 minut.

0: Je čas na zprávy, jdeme na to. Už brzy skončí v Olomouci výluka tramvajového provozu v úseku okresní soud Tržnice. Stavební práce tu budou probíhat už jen do 17. července. Změny se týkají linek 1, 3 a 7. Náhradní autobusová doprava X dál jezdí v úseku náměstí Hrdinů Tržnice hlavní nádraží a zpět. Podrobnosti najdeme na olomouc.cz. Provozovatel přerovského koupaliště po červnových incidentech došel k ráznému kroku a výrazně zpřísňuje pravidla. Pokud se tam návštěvníci nebudou chovat slušně, hrozí jim okamžité vykázání z areálu. V případě opakovaných prohřešků pak výtržníci dostanou pomyslnou červenou kartu, která bude znamenat úplný zákaz vstupu na celou sezónu.
1: Vysíláme aktuální zprávy.
0: V Kroměříži teď přes prázdniny zintenzivňují svoz bioodpadu. Podle deníku bude probíhat každý týden. Kroměřížská radnice rozdala přes 2000 biopopelnic. V Mohelnici na Šumpersku řešili policisté pořádně opilého výtržníka. Ten se povaloval před místní prodejnou v Nádražní ulici a dokonce se na veřejnosti obnažoval. Když mu pak dali dýchnout, naměřili mu neuvěřitelných více než 5 promile alkoholu.
2: Sport.
0: Fotbalisté olomoucké Sigmy mají za sebou už 4 přípravné zápasy a do 2 z nich se aktivně zapojili i první letní posily. Trenér Hapal sice vítá čerstvé rozšíření realizačního týmu, trápí ho ale zranění Jásira s Malým i chybějící víza pro Dembeho.

0: těstoviny, sýry a luxusní výlet do Bergama. Poslouchejte italské léto na Hané. Muzika italiana.
1: Počasí.
2: Víme, jak bude. Čeká nás počasí tak akorát na koupání. V noci z dneška na zítřek očekáváme, že se rozpustí mraky a postupně ustoupí deště. Zítra už bychom pak měli mít polojasno až jasno s nejvyššími teplotami mezi 21 až 25 stupni. Nebudou nám proto hrozit tropická vedra, k vodě ale zajít můžeme. Biozátěž bude navíc zítra na svém nejlepším stupni. Podobné počasí pak očekáváme i ve čtvrtek.
3: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
4: Doprava.

0: probíhá tady vyšetřování nehody, silnice je uzavřená, budeme to muset objet přes Žďár. Hlásíte nám taky policejní hlídky, jsou na D55 mezi exity Hulín Východ a Otrokovice Sever, na D1 na exitu Hulín, taky v Olomouci v ulici Brněnská a ve Valmezu v ulici Vsetínská. Pohodovou cestu vám přejeme z našich rádiových vln.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Pěkný den na cestách vám přeje společnost Autorolný.
3: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesionál. www.autorolný.cz.
1: Vaše letní rádio.

0: o fotbalovém šampionátu.
1: Rychlá káva, bleskový e-mail, krátké video na sockách a šup na další úkol. Dneska prostě nikdo nikde nevydrží.
2: Tedy kromě vás, posluchačů Rádia Hana.
1: Podle statistik s námi trávíte nejdéle času ze všech soukromých rádií.
2: Přes 3,5 hodiny denně.
1: Naše vděčnost už teď dosahuje vesmírných rozměrů.
2: A je to neskutečná jízda.
1: Slibujeme, že vás bavit nepřestaneme.
2: Děkujeme.
1: Znáš špičkové cruisery a čtyřkolky Benda a vynikající motocykly Benelli? Stroje s několika nej tě zvou na Benda and Benelli Day přímo k dovozci těchto strojů Nevima Group příkazy u Olomouce. Vyzkoušej nejvýkonnější čtyřkolky a zcela nové cruisery Benda a novou modelovou řadu Benelli s novinkou Benelli 902 Explorer. Testovací jízdy motorek i čtyřkolek a pohodová atmosféra s občerstvením v sobotu 18. července od 9. Nevima Group příkazy.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní set tří pánských triček Mustang se slevou 20% za 688 korun. Allegro Days jen do 19. července.
4: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.

0: Exkluzivní dlažba Premier od Dytonu. 4 atraktivní odstíny, jedinečný povrch. Nyní se slevou víc než 17%. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz. Rádio Haná.
1: Vaše letní rádio.

0: Hana, ještě 12 dní probíhá fotbalový šampionát v Americe a na našich vlnách u toho nechybíme, ani když ti naši už vypadli. Dál vám přinášíme zákulisní informace a pikantnosti. Dneska zamíříme do Norska.
1: Rádio Hana. Baví nás bavit vás. I v úterý odpoledne.
2: Mistrovství světa ve fotbale Infoservice.
3: Říká se o něm, že je fotbalový Chuck Norris, mašina na góly, že není z téhleté planety, že je to noční můra všech obránců, protože je to nejdrzejší útočník všech dob. Na drese má číslo 9. Ano, to je norský viking Erling Haaland. Na kontě má celkem 430 zápasů a v nich dal 405 gólů. A tomu ještě není 25. Podle fanoušků je Haaland absolutní úkaz. Proslavili ho driblingové schopnosti, silná střelba a také přesnost. A legenda praví, že tohoto ostrostřelce obdaroval samotný bůh Odin.

0: Nejlepší fotbalové info z mistrovství světa. Každý den v tomto čase a na tomto rádiu.
1: Kalhoty ukazují víc, než chcete? Batoh to vzdal? Kabelka stávkuje? Ještě není nic ztraceno. V galanterii Bivoj Kolář koupíte přesky, zapínání, popruhy, karabiny i záplaty na děravé kalhoty. Vraťte svým oblíbeným věcem druhý život. U Bivoje všechno je. Prodejny v Olomouci, Prostějově a ve Šternberku.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x půl litru za 99,90. Vím, to se vyplatí.
0: Kemp Pádlo Morava a Rádio Haná uvádí

0: jednotlivé nadšence zveme k registraci plavidel. Pro autory nejlepších plavidel jsou připraveny věcné i finanční odměny. Sestrojnecky pojeď pecky. www.hanáckáneckyjáda.cz.
1: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
2: Tady je Rádio Haná. Hezké odpoledne.

0: před vámi, před námi je 17. hodina. Na Rádiu Hana vám přinášíme letní pohodové odpoledne. Někomu už asi hrajeme do auta, když se vrací z práce, někomu hrajeme na poslední minuty na směně, jiným hrajeme třeba na zahrádku nebo k posazení na balkóně. Jsme tady pro vás za jakékoliv situace a budeme i po 5. hodině.
1: Hit za hitem.
2: Hit za hitem.
0: Tu nám otevře třeba Taylor Swift.

0: příští soutěžní song, kdo ví, raději nás leďte dál, protože pokud uslyšíte tyhle tóny, na nic nečekejte, zvedejte telefon a volejte k nám do studia. Teď už dříve než ostatní posíláme zprávy, počasí, dopravu. Aktuální čas je 16 hodin a 54 minut.
1: Bude 17 hodin.
2: Hezké odpoledne.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Je čas na zprávy, jdeme na to. V Olomouci úřadoval na MOL opilý šedesátník, který za volantem naboural hned dvě auta. Policistům po nehodě nadýchal bezmála 2,5 promile alkoholu. Za tento hazard mu teď hrozí až jeden rok za mřížemi. Řidiči v Moravském Berouně si z povolené padesátky těžkou hlavu nedělají a obcí se řítí klidně i bezmála stovkou. Město proto na problémových místech nainstalovalo dva nové radary, které toto extrémní překračování rychlosti už bezlítostně zaznamenávají. V Blansku finišuje stavba nového krytého bazénu na sportovním ostrově. Moderní prosklený komplex se lidem poprvé otevře v sobotu 1. srpna na den otevřených dveří. První plavci pak do vody skočí hned v neděli 2. srpna. Těšit se můžeme na plavecký bazén, parní saunu i dětské atrakce.
1: Sport.
3: Kapitán fotbalové reprezentace Ladislav Krejčí by mohl zamířit do německého Stuttgartu. Po sestupu anglického Wolverhamptonu má o 27-letého obránce zájem bundesligový klub, který si na podzim zahraje Ligu mistrů. Přestup je ale podmíněn odchodem některého ze stávajících hráčů Stuttgartu.
1: Počasí.

0: přijde i déšť. Až ke středečnímu ránu začnou srážky ustávat a mraky se nám taky rozpustí. Přes den už se pak zítra můžeme těšit na jasno až polojasno. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 21 až 25 stupni. Na horách naměříme 13 až 17. Podobné, jen trochu teplejší počasí nás pak čeká i ve čtvrtek. Doprava. Víme, jak se jezdí tady. Na Olomoucku připomínáme odstavené auto na krajnici na D35 na trase Mohelnice Olomouc před exitem Křelov. Při cestě na Olomoucku počítáme taky se zúžením silnice na dva provizorní pruhy na D35 na okruhu Olomouce na trase Lipník Olomouc za exitem Nemilany. Nehoda se stále řeší na trase Petrovice, Rájec Jestřebí. Provoz je tu odkloněn po objízdné trase. Na nefunkční semafor si pak dáme pozor ve Zlíně na třídě Tomáše Bati. Tak jeďte opatrně a dál s naším rádiem.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíc.

0: Madonna, Hane.
1: Tohle muzika italiana.
2: Znáte ten pocit, když soused drtí kytaru v garáži a vy se modlíte, ať už ho konečně někdo objeví a odveze na turné?
3: Tohle je ta šance. Tvrdý boj o rádiový éter finišuje.
2: Radio Talent 2026 hledá novou krev a vy držíte prst na spoušti.
3: Kdo schrábne promobalíček za 50 tisíc, urve si vysílací čas na rádiu Hana, Skyrock nebo Metropole a rozeřve Davy Faninek?
2: Nečekejte na zázrak. Udělejte z nich hvězdy vy.
3: Klikejte na radiotalent.cz a hlasujte.
2: Ale bacha, brány do showbiznesu se nemilosrdně uzavírají už 31. července.
3: Akci finančně podpořil Olomoucký kraj.
4: Olomoucký report CZ.
5: Pořád se něco děje.
4: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
6: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
5: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
7: Tento víkend se na hradě Sovinci koná velkolepý rytířský turnaj. Sjedou se chrabří rytíři a šermíři i těžkooděnci v plné zbroji. O zábavu pro malé i velké se postarají divadelní a kejklířské společnosti, kováři, hrnčíři, šperkaři a sokolníci. Velkolepý rytířský turnaj již tento víkend na Sovinci.
4: Tady je Rádio Hana.

0: Na Rádiu Haná jsme s vámi i ve šťastný den, který má v datumu hned 2 sedmičky. Jsme ve 28. týdnu tohoto roku a pokud znáte nějakou Noru, má zítra svátek, tak ji můžete dneska cestou kolem obchodu koupit třeba nějakou tu bomboniéru. Doslaví svátek dneska, to víme a řekneme v našem kalendáriu.
1: Rádio Haná, kalendárium.
2: Je tady 7. července, svátek má Bohunka a Bohuslava, tak všechno nejlepší. Narozeniny má bývalý bubeník Beatles Ringo Starr, herec Igor Orozovič, který aktuálně hraje v minisérii Moniová, toho jejího manžela. A narozeniny dneska slaví taky odbornice na zdravou výživu, paní doktorka Kateřina Cajdhamlová.
3: Hele, vyšší tlak 134/94.
4: To se stresu zvládá, to se má spojit.
3: Hezká výmluva.
2: Je tu i jedna hudební vzpomínka, dneska by totiž slavil italský zpěvák Toto Cutugno. A pozor, dnes je světový den čokolády.
5: Nom, nom, nom, nom, nom, nom.
2: Tak si osladíme život také v úterý
1: 7.7. Rádio Haná, kalendárium. Hezký den vám přeje nejlepší adresa ve městě www.olomouc.cz.
6: Party, nemáme čas, musíme zpátky do minulosti, jinak Olpran ztratí svou budoucnost.
7: Doktore, ale DeLorean je mimo provoz.
6: Na elektrokolech a kolech od Olpranu, dojedi s nimi kamkoliv.
7: Skvělý nápad, už to vidím. Elektrokola mají už za 19 900 a dětská kola za 3 000.
6: Rychle na Libušinu 101 v Olomouci. Olpran, naše cyklistická budoucnost začíná teď.
8: Navštivte nás ještě dnes a zachraňte svoji budoucnost. Olpran.cz.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x 0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
1: Rádio Haná. Nejlepší hudební výběr.

0: posledních let kromě těchto novinek vám na našich vlnách hrajeme taky české pecky i jiné hity prověřené lety. Zakládáme si na tom, že vám servírujeme ten nejlepší hudební výběr. Však se sami pojďme mrknout, co na nás čeká už po 18. hodině.
1: Hit za hitem.
2: Hit za hitem.
0: Hit za hitem třeba Harry Styles a jeho Watermelon Sugar, letní klasika.

0: co já vím, možná přijde i další kolo soutěže italského léta na Hané. To poznáme podle toho, že tentokrát začne hrát přesně tenhle song. Tak uvidíme, kdy se rozezní teď, v další hodince, za 2 hodiny nebo zítra ráno, kdo ví. Teď už jedeme dál, před námi jsou zprávy, počasí a doprava. Je 17 hodin a 54 minut.
1: Bude 18 hodin.
2: Hezký podvečer.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Je čas na zprávy, jdeme na to. V Náměšti nad Oslavou a na základně v Prostějově začal druhý ročník dobrovolného vojenského cvičení pro středoškoláky. Výcvik bez mobilních telefonů letos v celém Česku podstupuje téměř 1200 mladých lidí. Z toho přímo v Náměšti 128 studentů. Po složení přísahy na konci července získají úspěšní absolventi odměnu bezmála 47 tisíc korun, informuje o tom i dnes. Při půlroční zbraňové amnestii, která skončila na konci června, odevzdali lidé na Jižní Moravě přes 500 nelegálně držených zbraní a desítky tisíc kusů střeliva. Mezi odevzdanými kousky se objevily i rarity jako střílející nůž z Vyškovska nebo ruský tankový kulomet z Hodonínska. Většinou šlo o nálezy z první a druhé světové války při vyklízení půd a pozůstalostí. Informuje o tom Vyškovský deník. Řidiči, kteří jezdí mezi Olomoucí a Šternberkem, se musí obrnit trpělivostí. Od pondělí 13. července je čekají částečné i úplné uzavírky v Dolanech. Opravy této vytížené silnice potrvají ve 2 etapách až do konce srpna.
1: Sport.
3: Studenti Olomoucké univerzity Palackého předvedli na českých akademických hrách v Brně úžasnou formu a vybojovali celkem 55 medailí. Tato bohatá sbírka cenných kovů jim vynesla skvělé 4. místo v celkovém hodnocení univerzit. Úspěšně tak obhájili svou pozici z loňského roku a znovu potvrdili, že do špičkového sportu zkrátka patří.
1: Rádio Hana.
2: S námi máte přehled i v úterý.

0: cestoviny, sýry a luxusní výlet do Bergama. Poslouchejte Italské léto na Hané. Muzika italiana.
1: Počasí. Víme, jak bude. Zítřejší středa nám přinese polojasnou až jasnou oblohu, doprovodí však mírné ochlazení na 21 až 25 stupňů. Na horách bude kolem 15. Pozor na severozápadní vítr, který může v nárazech dosáhnout až 55 km za hodinu. Od čtvrtka už se začne postupně oteplovat, přičemž v pátek a v sobotu naměříme 23 až 28 stupňů. Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci máme dopravu poměrně hladkou. Hlásíte nám ale nehodu na D1 na trase Vyškov-Říkovice za exitem Ivanovice na Hané. Na té stejné dálnici na D1 na trase Ostrava-Přerov na exitu Hranice pak máme havárii osobáku. Je tady neprůjezdný pruh, na místě je policie. Projíždíme opatrně. Připomínáme taky dopravní omezení na trase Petrovice-Rájec-Jestřebí. Došlo tady k bouračce, provoz je odkloněn po objízdné trase. To bylo naše dopravní info. Teď už další hit za hitem.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas.

0: Posloucháte Rádio Hana, je 7. července, takže jestli dneska plánujete vsadit sportku, požádat o ruku nebo třeba začít s nějakým projektem, ideálnější den už letos nebude. Sedmička je totiž celosvětově nejoblíbenější šťastné číslo. Máme 7 dní v týdnu, 7 barev duhy, 7 divů světa a v numerologii je sedmička vyloženě symbol dokonalosti a štěstí. Takže dneska všem posíláme pořádnou dávku pozitivní energie a doufáme, že pro vás bude tahle dvojitá sedmička v kalendáři znamenat samé skvělé zprávy. Už za 20 minut si pozveme našeho hosta do studia.
1: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
2: Helvetia Olomouc. Exkluzivní hodinky, co jinde nenajdete. Longin, Rado, Mont Blanc a prémiové Smartwatch Garmin k vyzkoušení na Horním náměstí 1 v Olomouci. Nechybí zlaté šperky ani servis hodinek. Helvetia hodinky.cz.
3: Stojan Interiér, to je zasklívání balkónů, lodží, zimní zahrady, prosklené terasy a garážová vrata. Více na www.stojan.cz.
4: Kemp Pádlo Morava a Rádio Haná uvádí

jednotlivé nadšence zveme k registraci plavidel. Pro autory nejlepších plavidel jsou připraveny věcné i finanční odměny. Sestroj Necky, pojeď pecky. www.hanackaneckyada.cz

0: Jestli je tedy pondělí nebo úterý, nebojte, nejste v tom jediní. Za sebou máme pracovní úterý, do víkendu už tak zbývají jen 3 pracovní dny. Snad jsme vám touhle zprávou zvedli náladu. A pokud ne, tak vám ji určitě zvedne náš dnešní host z olomoucké zoo.
1: Bydlíte v paneláku a říkáte o sousedech nad vámi, že dupou jako sloni? Zaslouží si sloni tohle přirovnání, nebo je to mýtus? Na to na Rádiu Haná odpovídá Iveta Gronská z olomoucké zoologické zahrady.
2: Teď se jedná o váhu velmi těžké zvíře s nosností zhruba, dejme tomu 6 tun, kterou sebou slon nosí, tak rozhodně nedupe, protože sloni nám došlapují na špičky prstů, nebo v chodidlech mají dokonce takový pružný polštář, který je tvořený vazivovými tkáněmi a ty v podstatě při došlápnutí způsobují to, že se krásně roztáhnou. Takže lumení otřesů a současně ta rozložená několika tunová váha slona způsobují jeho téměř neslyšnou chůzi. No a pokud se zamyslíme nad tím, kdo naopak by oponoval a řekl ty, ale opravdu dupeš jako slon, tak to určitě byl můj tatínek, který vždycky, když se chystal někam na služební cestu ráno, velmi brzy ráno, tak maminka říkala, že dupe jako slon.
1: Iveto, děkujeme. Další mýtus zbořen, teď už víte, že o sousedech, co bydlí v paneláku nad vámi a dupou, je velmi neslušné říkat, že dupou jako sloni, protože o slonech nad vámi byste nejspíš ani nevěděli.
3: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u

0: Hybrid za cenu spalováku.
1: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
2: Přijďte se pořádně vyblbnout do akvaparku Koupelky v Prostějově. Letní akvapark se dvěma tobogány, s kluzavkami, divokou řekou, vlnobytím, dětskými atrakcemi, hřištěm na volejbal i minigolf a dalšími skvělými službami. To vše za bezkonkurenčně nízké vstupné, včetně toho rodinného. Užijte si horké letní dny u vody. Akvapark Koupelky v Prostějově. Otevřeno denně do 20 hodin.
3: Olomoucký kraj pro vás připravuje cyklový lety bez námahy. Více nám o nich prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder.
4: Zdravím všechny posluchače. Cyklový let bez námahy, i to umíme. Běďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
3: Říká náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder. Děkujeme.
5: Rádio Hana.

0: Rádio Hana.
1: Ani po 19. hodině nepolevíme a nabídneme další super hity v nejlepším hudebním výběru. Přejeme klidný poslech.

0: počasí.
1: Víme, jak bude ve středu na Olomoucku i jinde v regionu. Čeká nás slunečný den, teplotně, ale příjemný. Obloha bude po většinu středy jasná až polojasná, nejvyšší denní teploty se ale zastaví na 21 až 25 stupních. Na horách neměříme jen mezi 13 a 17. Během dne bude foukat mírný severozápadní vítr, který může ojediněle v nárazech dosáhnout rychlosti až 55 km za hodinu. Od čtvrtka už se nám začne opět oteplovat.
0: Letní rádio. Nejlepší.

Posloucháte Rádio Haná. Chystáte se v létě dohnat resty v Četbě a zamířit do vědecké knihovny v Olomouci? Pak pozor na prázdninovou otevírací dobu. Knihovna navíc od 27. července do 9. srpna kompletně zavře své studovny i výpůjční služby. Pokud ale potřebujeme knížky jen vrátit, můžeme klidně využít Bibliobox. Více informací najdeme na webu vkol.cz. Tak si raději udělejte knižní zásoby včas, ať si máte co číst na ručníku u vody. Na Rádiu Haná vám dál hrajeme ten nejlepší hudební výběr.

Jedna vlaštovka jaro nedělá, ale jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Nabídky všech pojišťoven na jednom místě. Jaro, jednoduše lepší pojištění vozidel pro každého. jaropojištění.cz

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu. Tady je Rádio.

0: Malíku, všechno, co se tady u nás děje. Je toho hodně a tak za vás každý den přečteme zprávy a přineseme vám přehled toho nejzajímavějšího, o čem se píše.
1: O čem se píše?
0: Na našich vlnách víme, o čem se píše. Pojďme se na to mrknout. Kdy budeme mít mlžítka v Olomouci, o tom se dočteme na Olomouckém reportu. Na webu report.cz. Policie v Prostějově řešila nezvyklý případ. Muže, který na společném balkóně věšel prádlo v příliš volných trenýrkách. Bližší informace pro nás má prostějovský Rej. Co najdeme v čerstvém vydání týdeníku Kroměříska? Třeba přehled míst, kam se můžeme jít v horkých dnech vykoupat a kolik za to zaplatíme. A nebo rozhovor s hráčem amerického fotbalu Davidem Drexlerem z týmu Elephants. Týdeník Kroměříska vychází každé úterý. S naším rádiem jste vždy v obraze. Teď už i vy víte, o čem se píše.
2: Víme, o čem se píše.
1: Rádio Haná.
3: Kalhoty ukazují víc, než chcete? Batoh to vzdal? Kabelka stávkuje? Ještě není nic ztraceno. V galanterii Bivoj Kolář koupíte přesky, zapínání, popruhy, karabiny i záplaty na děravé kalhoty. Vraťte svým oblíbeným věcem druhý život. U Bivoje všechno je. Prodejny v Olomouci, Prostějově a ve Šternberku.
4: Znáš špičkové kruisery a čtyřkolky Benda a vynikající motocykly Benelli? Stroje s několika nej tě zvou na Benda and Benelli Day přímo k dovozci těchto strojů Nevima Group příkazy u Olomouce. Vyzkoušej nejvýkonnější čtyřkolky a zcela nové kruisery Benda a novou modelovou řadu Benelli s novinkou Benelli 902 Explorer. Testovací jízdy motorek i čtyřkolek a pohodová atmosféra s občerstvením v sobotu 18. července od 9. Nevima Group příkazy.
1: Rádio Haná.
2: Přejeme

0: Noční rádio. Nejlepší hudební výběr. Bylo 20 hodin. Rádio Hana.
1: 80 v 8.

vrátíme v čase. Čekají nás totiž legendární 80ky po 8. Celou hodinu budeme hrát výhradně ty největší pecky z 80. let. Těšit se můžeme na skvělé hity, které nás zaručeně dostanou do pohody. Zaspívají nám například Kylie Minogue, Maywood, Mike Oldfield, Soul Sister nebo třeba Nazareti. Tak nikam neodcházíme.

0: Rychlá káva, bleskový e-mail, krátké video na sockách a šup na další úkol. Dneska prostě nikdo nikde nevydrží.
1: Tedy kromě vás, posluchačů Rádia Hana.
0: Podle statistik s námi trávíte nejdéle času ze všech soukromých rádií.
1: Přes 3,5 hodiny denně.
0: Naše vděčnost už teď dosahuje vesmírných rozměrů.
1: A je to neskutečná jízda.
0: Slibujeme, že vás bavit nepřestaneme.
1: Děkujeme.
2: Tento víkend se na hradě Sovinci koná velkolepý rytířský turnaj. Sjedou se chrabří rytíři a šermíři i těžkooděnci v plné zbroji. O zábavu pro malé i velké se postarají divadelní a kejklířské společnosti, kováři, hrnčíři, šperkaři a sokolníci. Velkolepý rytířský turnaj již tento víkend na Sovinci.
1: Rádio Hana.
3: Nejlepší hudební výběr.

0: Dabovat v hromadě CDček.
1: Každý den složitě sestavovat playlisty na telefonu.
0: Otáčet tam a zpátky gramodesky.
1: Hledat ztracené minidisky.
0: A nebo oprášit starý magneťák ze skříně. Pokud tedy vůbec víte, jak taková věc vypadá.
1: Ale vy jste dali přednost rádiu. Protože

Rádio Haná. Hezký večer. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Bylo 21 hodin. Rádio Haná. 90 v 9.

0: Devátá hodina odbyla a s ní přichází ta pravá nostalgická jízda. Na vlnách Rádia Hana totiž startují 90ky po deváté. Celou příští hodinu pro vás budeme servírovat jen ty největší 90kové pecky, které vás spolehlivě roztancují nebo vrátí do let mládí. Do uší nám vtrhnou pecky od interpretů, jako je Ace of Base, Bryan Adams, Mark Cohn, Whitney Houston nebo třeba Tina Turner. Nechte se pohltit touhle skvělou érou a užívejte si ten nejlepší hudební výběr.
1: Rádio Hana. 90ky v 9.

0: Znáte ten pocit, když soused drtí kytaru v garáži a vy se modlíte, ať už ho konečně někdo objeví a odveze na turné?
1: Tohle je ta šance. Tvrdý boj o rádiový éter finišuje.
0: Radio Talent 2026 hledá novou krev a vy držíte prst na spoušti.
1: Kdo schrábne promobalíček za 50 tisíc, urve si vysílací čas na rádiu Haná, Skyrock nebo Metropole a rozeřve Davy Faninek?
0: Nečekejte na zázrak. Udělejte z nich hvězdy vy.
1: Klikejte na radiotalent.cz a hlasujte.
0: Ale bacha, brány do showbiznesu se nemilosrdně uzavírají už 31. července.
1: Akci finančně podpořil Olomoucký kraj.
2: Olomoucký report CZ.
3: Pořád se něco děje.
2: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
4: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
3: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
5: Hezký den vám přeje nejlepší adresa ve městě www.olomouc.cz.
6: Rádio Haná. Devadesátky v 9.

0: Podle ministra zdravotnictví zůstává situace ve většině regionů klidná.
1: K soudu prostřednictvím telekonference.
2: Že když budeme takhle pracovat a makat, takže se toho šťastného konce dočkáme.
3: Z mobilu, z internetu, z rádia i televize. Nové zprávy se na nás non-stop valí ze všech stran. Kdo tomu má rozumět? My! Na Rádiu Hana šetříme váš čas
4: a vysíláme jen to nejdůležitější.
3: Zdlouhavě říkat vše umí kde kdo.
4: My vybíráme to podstatné.
3: Stručně,
4: užitečně,
3: pravdivě.
4: Zprávy Rádia Hana.
3: Váš spolehlivý zdroj ověřených informací
4: každý den.
5: Tady je Rádio Hana.
4: Hezký večer.

0: Rádio Haná. 90 v 9. Šéf hudby komentuje nejlepší bondovky všech dob. Je to Berger, Marek Berger a má povolení vysílat.
1: Když James Bond před několika lety likvidoval s agentem 006 sovětskou továrnu na biochemické zbraně, netušil, že se s účastníky téhle destruktivní mise opět po létech setká. Bývalý velitel vojenské ochranky generál Urumov teď tvoří výkonný tandem se smrtelně nebezpečnou nymfomankou Xenií, a to není Dáda Patrasová, a oba jsou na výplatní listině ruské mafie. Bondovka Zlaté oko, tedy Golden Eye, je z roku 1995. Hlavní role Pierce Brosnan. Pierce je z rozvrácené britské rodiny. Než se stal hercem, dělal opravdu mnoho šílených povolání. Asi to nejšílenější, které vybírám z toho svého seznamu, je polikač ohně. Určitě si pamatujete slavnou petrohradskou scénu, když Bond jede tankem městem. Takže tank, ve kterém James Bond, tedy Pierce Brosnan, se řítí přes celý Petrohrad, je opravdu upravený ruský tank T-55. Mimochodem, stejný tank se objevuje také v 6. epizodě 7. série seriálu Červený trpaslík.
0: Bondovky nahané. Protřebat, nemíchat. Volume doprava.
1: Zpěv dnes obstará rocková babička Anna May Balog, tedy Tina Turner, švýcarská rocková hvězda i herečka, jedna z nejpopulárnějších hvězd 80. let 20. století s opravdu nezaměnitelným hlasem. Rok 95, Tina Turner, Zlaté oko, Golden Eye.
0: Nejlepší bondovka.

0: tady je Rádio Hana.
1: Ahoj, tady Richard Krajčuska, Peli Krištof, zdravím všechny posluchače Rádia Hana a jsem šťastný, že právě teď budete poslouchat naši novinku Půlnoční hřích, kterou s námi naspívala Dobrá Ládia. Užijte si to. Má

0: Rádio Haná, kalendárium.
1: Je tady 7. července, svátek má Bohunka a Bohuslava, tak všechno nejlepší. Narozeniny má bývalý bubeník Beatles Ringo Starr, herec Igor Orozovič, který aktuálně hraje v minisérii Moniová, toho jejího manžela. A narozeniny dneska slaví taky odbornice na zdravou výživu, paní doktorka Kateřina Cajthamlová.
2: Hele, vyšší tlak 134/94.
3: To se stresu zvál. To se vás bojí.
2: Hezká výmluva.
1: Je tu i jedna hudební vzpomínka. Dneska by totiž slavil italský zpěvák Toto Cutugno. A pozor, dnes je světový den čokolády.
4: Nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom.
1: Tak si osladíme život také v úterý 7.7.
0: Rádio Haná, kalendárium. Rádio Haná.
5: Vaše letní rádio.

0: hromadě CDček.
1: Každý den složitě sestavovat playlisty na telefonu.
0: Otáčet tam a zpátky gramodesky.
1: Hledat ztracené minidisky.
0: A nebo oprášit starý magneťák ze skříně. Pokud tedy vůbec víte, jak taková věc vypadá.
1: Ale vy jste dali přednost rádiu, protože

Vlastní rádio. Nejlepší hudební výběr. Bylo 23 hodin.

Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Bylo 23 hodin.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Bydlíte v paneláku a říkáte o sousedech nad vámi, že dupou jako sloni? Zaslouží si sloni tohle přirovnání, nebo je to mýtus? Na to na Rádiu Haná odpovídá Iveta Gronská z Olomoucké zoologické zahrady.
2: Teď se jedná o váhu velmi těžké zvíře s nosností zhruba, dejme tomu 6 tun, kterou sebou slon nosí, tak rozhodně nedupe, protože sloni nám došlapují na špičky prstů, nebo v chodidlech mají dokonce takový pružný polštář, který je tvořený vazivovými tkáněmi a ty v podstatě při došlápnutí způsobují to, že se krásně roztáhnou. Takže lumení otřesů a současně ta rozložená několika tunová váha slona způsobují jeho téměř neslyšnou chůzi. No a pokud se zamyslíme nad tím, kdo naopak by oponoval a řekl ty, ale opravdu dupeš jako slon, tak to určitě byl můj tatínek, který vždycky, když se chystal někam na služební cestu ráno, velmi brzy ráno, tak maminka říkala, že dupe jako slon.
1: Iveto, děkujeme. Další mýtus zbořen, teď už víte, že o sousedech, co bydlí v paneláku nad vámi a dupou, je velmi neslušné říkat, že dupou jako sloni, protože o slonech nad vámi byste nejspíš ani nevěděli.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Haná. Tady je Rádio Haná.

0: Je čas na zprávy, jdeme na to. V Náměšti nad Oslavou a na základně v Prostějově začal druhý ročník dobrovolného vojenského cvičení pro středoškoláky. Výcvik bez mobilních telefonů letos v celém Česku podstupuje téměř 1200 mladých lidí. Z toho přímo v Náměšti 128 studentů. Po složení přísahy na konci července získají úspěšní absolventi odměnu bezmála 47 000 korun. Informuje o tom i dnes. Při půlroční zbraňové amnestii, která skončila na konci června, odevzdali lidé na Jižní Moravě přes 500 nelegálně držených zbraní a desítky tisíc kusů střeliva. Mezi odevzdanými kousky se objevily i rarity jako střílející nůž z Vyškovska nebo ruský tankový kulomet z Hodonínska. Většinou šlo o nálezy z první a druhé světové války při vyklízení půd a pozůstalostí. Informuje o tom Vyškovský deník. Řidiči, kteří jezdí mezi Olomoucí a Šternberkem, se musí obrnit trpělivostí. Od pondělí 13. července je čekají částečné i úplné uzavírky v Dolanech. Opravy této vytížené silnice potrvají ve dvou etapách až do konce srpna. Sport. Studenti Olomoucké univerzity Palackého předvedli na českých akademických hrách v Brně úžasnou formu a vybojovali celkem 55 medailí. Tato bohatá sbírka cenných kovů jim vynesla skvělé čtvrté místo v celkovém hodnocení univerzit. Úspěšně tak obhájili svou pozici z loňského roku a znovu potvrdili, že do špičkového sportu zkrátka patří.
1: Počasí.
2: Víme, jak bude ve středu na Olomoucku i jinde v regionu. Čeká nás slunečný den, teplotně, ale příjemný. Obloha bude po většinu středy jasná až polojasná, nejvyšší denní teploty se ale zastaví na 21 až 25 stupních. Na horách neměříme jen mezi 13 a 17. Během dne bude foukat mírný severozápadní vítr, který může ojediněle v nárazech dosáhnout rychlosti až 55 km za hodinu. Od čtvrtka už se nám začne opět oteplovat.
1: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Byla půlnoc.

0: Rádio Haná.cz. Vše, co se nevešlo do vysílání, najdete na Rádio Haná.cz. Aktuality, program, naše pokrytí. Vše na Rádio Haná.cz.
1: Rádio Haná.
2: Tady to žije.

0: Mám tu jednu známou, která přijela z velký dálky, složila skvělej song a já bych byl rád, kdyby vám ho zaspíval. Zaspíváme ten tvůj song, jo? Udělal jsem aranže, možná ne tak dobrý, ale třeba to
1: ne,
0: nějak.
1: Ne, to fakt nejde.
0: To víš,
1: ne, čeku, prostě, to není sranda.
0: Hele, musíš mi jenom věřit.

pocit, že to přehnal s pitím? Tak to o něm nic nevíš. Ale něco ti povím. Ještě nikdy nevzal žádný

0: Nevidel jsem tě na YouTube, v tom klipu s tou holkou. Měl jsem z toho radost, byl z toho zase ty.
1: Pořád se ti líbí můj frňák?
2: Miluji ho, El.
1: Ale fakt, tam strašně čím.
2: Podle mě mi měl ještě víc.

0: A co Charlie?
1: Charlie je sladký, ale pořád jen leží takhle u dveří. Čeká na pánička. Oba na tebe čekáme.
0: Ještě 3 týdny.
1: A pak se nám vrátíš, že jo?
2: Omlouvám se za ty gremy. Omlouvám se.
1: Nemohl jsi za to, je to nemoc.